0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Zlín.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc@cepkov.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tisku levně CZ.
3: Náplně hned.
0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Uchazeči zjistí výsledky druhého kola přijímaček. Zájemci o studium na středních školách, kteří se hlásili ve druhém kole přijímacího řízení, dnes zjistí, zda byli přijati a na kterou školu nastoupí. Výsledky budou zveřejněny v elektronickém systému DIPSY i na stránkách jednotlivých škol. Tak držíme palce. Petr Pavel reaguje na vyřazení z delegace. Prezidentská kancelář dnes zveřejní stanovisko prezidenta k rozhodnutí vlády, která ho nezařadila do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Hlava státu již dříve uvedla, že v případě odmítnutí své účasti zvažuje podání kompetenční žaloby. Spor mezi hradem a kabinetem tak může přerůst i do právní roviny. Messi překonal Klozeho a drží střelecký rekord světového šampionátu. Argentinský kapitán se stal z 18 góly nejlepším střelcem v historii mistrovství světa. Dvěma brankami rozhodl o výhře Argentiny 2-0 nad Rakouskem a překonal dosavadní rekord Němce Miroslava Klozeho. Před 39. narozeninami zůstává jediným argentinským střelcem na turnaji. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Vrbětice okolí stále čekají na vyčištění pozemků po výbuchu muničních skladů. Stát totiž stále nevytvořil dotační program, který je k tomu nutný. Až potom může Zlínský kraj vyhlásit veřejnou zakázku na pyrotechnický průzkum. Bude jediným možným žadatelem a příjemcem dotace. Majitelé pozemků okolo Vrbětic na nich nemůžou hospodařit už od výbuchů skladů v roce 2014. Dnes by se nám teplota na východě Moravy neměla přehoupnout přes 30. Maxima se mají zastavit mezi 26 a 29 stupni. K tomu nás čeká většinou polojasno, občas i oblačno.
8: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.

0: šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Stále to platí, stále tady jsme my tři, pořád jsme se neupekli, hezké ráno vám lidi, i vám tady ve studiu, ahoj Jasmin, ahoj Dave.
2: Ahoj Michale.
3: Čau, čau.
1: Čau, tak jdeme asi na songy, ne, hnedka.
2: Tak asi po.
1: Jo, tak jdeme. Heroes, to je o vás, Aleso a Toulou, hezké ránko.
0: Hit Radio Zlín.

0: hrdinové. To jste vy, kdo jste vstal s námi. 6.05 na Hit Radio, hezké ránko. Téma číslo jedna bylo, je a ještě nějakou dobu bude horko. Ano, bavíme se o tom všichni. Celá republika aktuálně používá na takový ty small talky ve výtahu a v kanclu něco ve stylu ty vole, to je vedro.
1: Jak
0: a různé variace, jo, přesně. A slyšel jsem i zprostší, je prostě horko, jo, s tím nic neuděláme. A tak mě napadlo, že se vás zeptám, co děláte, jak si jako chladíte v tomhle počasí, co?
2: Hele, moje ségra se vrátila z Dubaje a říkala, co blbnete, když je tady docela přijatelně. Takže je to všechno jenom otázka pohledu.
0: Úhel pohledu,
1: dobře,
0: ano.
1: Dobře, tak já řeknu, čím se chladím teda. Já jsem to zjistila včera normálně, že já když jdu nakupovat, tak já stojím strašně dlouhou dobu u chlaďáků se zmrzlinama. A čtu si třeba jakože složení, nebo si říkám, jo, tak tuhle nechci, tuhle chci. A stojím tam fakt dlouho, aby mi to zabralo co nejvíc času. A hezky jsem se ochladila, než vyjdu ven zase do toho pařáku.
0: To je vlastně dobrý nápad. Když jsem takhle chodíval nakupovat do jednoho velkého řetězce, tak oni tam mají obrovský chlaďáky a vždycky jsem si říkal, jo, tady je zima. No, a teďka už tam teda nechodím, ale vždycky se na to vzpomenu a říkám si, že tam možná bude teďka plno, jo, že všichni kupují právě nějaký chlazený věci. No a co dělá teda David?
2: No tak my máme v kanclu takovou zimu, že já mám v podstatě celý den na sobě mikinu.
0: Nekecej.
2: A pak vyjdu, teď taky. A pak vyjdu večer ven a už je docela přijatelně, takže za mě docela v pohodě.
0: Docela přijatelně, 31 stupňů. No máme to prostě posunutý, viď Davide, tady ty teplotní nějaký jako tolerance, no, je
2: Prahy.
0: To tak, ty Prahy.
1: Nicméně před náma je minuta šampionů, 60 sekund na to přečíst všechny vaše zprávy, ve kterých chceme vědět, jak se jmenujete, odkud jste a nějaký teda přiznání, co klidně divného nebo normálního, jak chcete, děláte, když je vám fakt horko.
0: Když je vám extrémní horko, 777 937 777, můžete nám to poslat přes WhatsApp nebo SMS-kou, vrátíme se k tomu, no a my k vám teďka posíláme další hity, tohle je Poetika na Hit Radio, krásné ránko.
3: Čas duši léčí. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Poetika na Hitrádiu. 6:50. Dobré ráno. Ptali jsme se vás, co je ten zaručený recept, jak schladit tělo v tomhle horku. Co vám funguje? Tak pojďme na to teď. Začíná minuta šampionů.
1: Nikola Brno dělá, že venku telefonuje, ale stojí přímo před rozprašovačem vody.
0: Honza Broumov při extrémním vedru nedělá prostě nic.
1: Radek Prostějov dělá, že myje auto, ale ve skutečnosti se polévá hadicí sám.
0: David Žacler, když je horko, dá si s holkama zmrzku a je dole u krbu, kde je chladněji než ve zbytku domu.
1: Denisa Kolín dělá, že píše důležitý maily, aby nemusela ven z klimatizovaný kavárny.
0: Veronika Olomouc dělá, že něco hledá v kabelce, aby nemusela odejít z klimatizovaného obchodu.
1: Pavel jednoduchý vleze si do sauny a potom je to teplo venku, jen procházka růžovou zahradou.
0: Kača Olomouc nahá skáče do bazénu.
1: Eliška Opava dělá, že nakupuje, ale vrací se třikrát ke stejnému chlaďáku.
0: Květa Děčín v práci jedině větrák, doma mokrá útěrka okolo krku a nohy ve škopku se studenou vodou. No, jako ty chlaďáky asi fungujou, no. Co mi teda funguje osobně, tak jsou takový ty gelový pytlíčky. Přijdu domů, vytáhnu z mrazáku a chladím se teda. Takže rozhodně doporučuju. A doporučuju si dát i další parádní hity One Republic All The Right Moves. Hezké ráno.

0: čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, takhle vám hraje úterní Hit Radio. Posloucháte Snídaň šampionu, dobré ráno. Když se někoho zeptáte, jakou používá předpověď, tak co vám odpoví? Často to bývá norská. Je tak?
1: No.
0: Máš s tím zkušenost? No tak možná i vy si ji nemůžete vynachválit. Proč se o tom bavím? Protože norská předpověď totiž říká, že v Praze má být v neděli až 41 stupňů. A pozor, ne pocitově, o tom jsme se bavili včera, ale opravdu jako reálně ve stínečku, jo. V Plzni by měla 40 taky padnout a v Brně nebo Ostravě tady ty norští meteorologové očekávají kolem 38 stupňů.
1: To je normálně odporný.
2: Já si myslím, že si ještě posteskneme, až bude v prosinci teploty zase na nule nebo pod nulou.
0: Já si myslím, že to je pořád málo teda, jo. Protože den ode dne se ta předpověď jako zvyšuje a zvyšuje, jo. Pojďme dát tipy, kde se to zastaví. Tak já tipuju Praha 43.
2: Tak já doufám, že až takhle vysoko se nedostaneme teda.
1: Tak. No tak víme, že dostaneme na 41, já typuju 42.
0: Ty bláho, to je neskutečné.
2: Tak já dám 45 teda.
0: Dobře, tak já dám 70, no teda. Dobře, kdo dá víc, no. Takhle, já si myslím, že nezbývá nic jiného, než si z toho dělat už tak trošku jako legraci, jo.
1: No hlavně na sebe dávejte o tom víkendu, kdy to má být takhle příšerný pozor, že jo. Píte hodně vody, noste čepice, opalováky, všechno a...
0: A mě by zajímalo, kdo z vás, kdo posloucháte, v neděli bude stěhovat matraci do garáže anebo do sklepa k bramborám, co? No počkej, to není úplně blbej nápad, co?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na aktuální nehodu na Uhersko-Hradišťsku v Kunovicích. Policie osvobození zasahuje záchranná služba a policie u kolize. Počítejte tam s omezením provozu. Šťastnou cestu.
5: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.

0: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
1: Hit Radio Zlín.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Ray Dalton, Blood Runnin, přesně o 6:30, to je čas na Davidův
1: ranní update.
2: Po 30 letech by mohla z Everestu zmizet jedna z jeho ikon. Indické úřady plánují snést tělo horolezce přezdívaného Green Boots, které leží v takzvané zóně smrti. Mužova totožnost přitom stále není jistá. Dlouho se věřilo, že jde o indického horolezce. Nové dokumenty ale naznačují, že by mohlo jít o jeho kolegu. Podcastem roku se už po čtvrté za sebou staly opravdové zločiny. Autorky Lucie Bechinková a Barbora Krčmová získaly v hlasování více než 82 tisíc hlasů a ovládly také kategorii krimi. Na dalších místech skončily podcasty Noční můry a Chumelenice. Fotbalové hvězdy nepřestávají na šampionátu pálit. Hvězdní Lionel Messi si připsal další 2 góly a s 5 přesnými zásahy vede tabulku střelců. Další 2 branky přidal Kylian Mbappé a taky Erling Haaland.
3: Se ještě hraje ten fotbal, jo, nebo?
2: Tak to je snad jasný. A ještě dlouho hrát bude. Já jsem se schválně koukal, kdy máme finále 19. července.
3: Je to ještě měsíc.
2: Takže ještě v
3: podstatě
2: měsíc.
3: Já se omlouvám, ale já jsem jeden z vás, kdo nemá absolutní šajnu, co se ve fotbale děje. Jak to má Jasmin, co?
4: Já taky, já jsem hokejová.
3: Já taky. Takže tak. Jediný, kdo tady rozumí fotbalu, Davide, jsi prostě ty.
2: Naštěstí já jsem tady pán zpráv, takže ještě minimálně měsíc zprávy o fotbale budou.
3: Dobře, omlouvám se vám. Promiňte, pane, promiňte. Pojďme na muziku.
2: O toho seš tady zase ty.
3: Life is life. Opus, přesně, já to tady jenom pomačkám, ať to hraje, že jo. Hlavně, ať držím pusu. Tak pojďme všichni, v těch autech si budeme poklepávat o volán, to řadičku, v kuchyňce, doma, jestli jste vstali, hele, v koupelně, všude. Life is life, hezké ráno.

0: Love Me Like You Do. Tohle je Ellie Goulding a tohle je úterní Hit Radio 6.38. Krásné ráno vám přejeme.
1: Pokud jste si mysleli, že váš bývalý vztah byl fakt průšvih, tak tu máme něco horšího. A věřte nám, že jsou situace, které musí být opravdu strašný, jo, když je prožijete. Třeba když homosexuální pár po 3 letech vztahu zjistí, že jsou bratři.
0: Aha.
1: Zní to jako špatný seriál, ale opravdu se tohle to stalo. Je to trošku námět možná pro scénáristy Ulice či Ordinace v Růžové zahradě. Zní to tak, ale opravdu je to reálná situace.
0: Je pravda, že tahle telenovela by mohla vzniknout, nedivil bych se tomu. Ale otázka, jo, spíš tak jako, na kterou není možná odpověď, spíš tak jako do větru. Dovedete si představit, že zjistíte, že váš partner je váš příbuzný? Co vy, kdo nás hladíte? Co byste dělali, kdybyste zjistili, že třeba vaše tchyně je vaše máma?
1: Ježišmarja, no tak ne, tak tohle se mi představuje mnohem hůř. Já si představím mýho Kubu a říkala bych si, OK, tak je teďka můj brácha, jo.
0: A jak jste spolu dlouho?
1: 5. rok začínáme tak nějak.
0: No, tak už jste si zvykli na sebe, ne?
1: Ne, to je právě to, jestli si řekneš, ale tak už jako tam něco bylo, tak už to doklepneme, a nebo jestli jako, no tak bohužel.
0: Ale no, je to říká.

0: Otázka do větru, no, nevím, jak by se tomu člověk postavil, tak pak je asi blbý mít spolu děti, že jo, aby třeba neměli nějaký jako něco, jasně, ale když už jsou ty lidi na sebe zvyklí, tak proč ne, co si o tom myslí náš David tady, náš rozhodčí?
1: No, tak já jsem si jistý, že bych se svojí segrou nevydržel ani týden, takže.
0: Tak, vyřešeno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Aktuálně máme hlášenou nehodu na Prostějovsku. U Křenůvek ve směru od Alojzova bourala dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu. Přes vlny.

0: Tohle je K-pop Huntrix Golden, 6 hodin 50 minut, dáváte si úterní Hit Radio, za to moc díky. Tohle je snídaně šampionu, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Tak co, razíte někdo letos na vodu? Já si myslím, že pokud jo, takže se tam zase stane strašně moc věcí a přibude spousta historek. A určitě nějaký takový historky z vody máte i z minulosti, no a právě nějaký šílený nebo vtipný my teďka hledáme.
0: Když nám napíšete svůj příběh na hitradio.cz, tak máte velkou šanci, že v pátek právě vybereme ten váš. No a autor vítězného příběhu získá poukaz na nákup produktu značky Helly Hansen ve 4Camping v hodnotě 7000 korun.
1: Pro inspiraci tady máme příběh od Veroniky, která nám už napsala na web Hitradia. Píše, tak já jsem byla na posledním rozloučení s 9. třídou, sportovní třídou základní školy. Byli jsme na vodě i kolech, nejenže mi na kolech po mém pádu z kopce přejel třídní učitel hlavu, ale po odjetí vody jsme kempovali u třídního učitele na jeho baráku. Grilování, zpěv, srandy, tykání, jídlo, jídlo je láska. Zbylo poslední kuře, no a co myslíte? Ukořistila jsem ho. Všichni mi kuře chtěli vzít a já utíkala, aniž bych věděla kam. I s kuřetem jsem spadla do žumpy. Opila a hladová. Závěr byl takový, že jsem nemohla ani do baráku, ani se mnou nikdo nechtěl bavit a spát ve stanu a hlad jsem měla stejně. Doteď ve svých 37 letech na to se spolužáky vzpomínáme, na ty naše telecí léta bez internetu a sociálních sítí.
0: Tak asi máme vítěze. Samozřejmě, jak bylo řečeno, pokud se chcete přidat i vy, máte nějaký takový příběh z vody anebo spojený s vodou, tak se stavte u nás na webu hitradio.cz, tam nám ho napište a tam taky najdete komplet detaily a podrobnosti, tak držíme palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: Ty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Penny Market dostal rekordní pokutu. Česká obchodní inspekce uložila řetězci maximální pokutu 5 milionů korun za opakované nesprávné určování slev u prodávaných výrobků. Sankce od plzeňské pobočky inspekce už nabyla právní moci. Představitelé obchodníka se nechali slyšet, že peníze uhradí. Nizozemsko poprvé provedlo eutanázii u dítěte mladšího 12 let. Stalo se tak minulý rok a poprvé v historii. Trpělo totiž nevyléčitelnou nemocí. Případ se dostal na veřejnost až nyní po vyjádření tamní ministryně zdravotnictví. Od roku 2024 nizozemské zákony umožňují po souhlasu rodičů eutanázii i u dětí, pokud čelí nesnesitelnému a beznadějnému utrpení. Karlovarský festival oznámí hvězdy jubilejního 60. ročníku. Organizátoři mezinárodního filmového festivalu dnes zveřejní jména dalších významných hostů. Festival se uskuteční od 3. do 11. července a nabídne přes 130 celovečerních filmů. V soutěžních sekcích se představí 37 snímků, z toho 15 filmových debutů. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Města ve Zlínském kraji budou na financování nepedagogických pracovníků doplácet miliony. Zvýšené příjmy z daní jim výdaje pokryjí jenom částečně. Třeba Zlín anebo Uherské Hradiště musí ze svého dofinancovat asi 40 milionů. Peníze budou chybět i v Setínu nebo Kroměříži. Přesné částky ale budou vědět asi až koncem roku. Zajištění platů školníků či kuchařek přešlo ze státu na obce a kraje na startu letošního roku. Na východě Moravy nás čeká další slunečný den s letními teplotami. Tentokrát ale budou trochu příznivější. Odpolední maxima se zastaví pod 30. V dalších dnech se bude oteplovat.
9: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Krásné ránečko.
11: Hezký úterý.
0: Snídaní šampionů.
10: 7 hodin, 2 minuty, s vámi vaše ranní trojice a my jsme moc rádi, že jste tady.
11: Za chviličku se společně schladíme, vlítneme spolu do vody, do bazénu, do řeky.
10: Jako nebo, my?
11: Nebo do řeky radši ne, kam byste nevlezli, to si řekneme za chviličku.
10: Teď muzika Train Drive By, 7.02, hezké ráno.
0: Hit

0: domů, na cestu do práce, všude, kde nás ladíte, jenom hity, 7 hodin, 6 minut, dobré ráno. Je vedro, to si nemusíme říkat a v tomhle vedru se lidi koupou už úplně všude, ale ruku na srdce, pamatujete si ty rybníky před 20-30 lety? Taková ta poctivá, neprůhledná hnědá voda, kde nebylo vidět na vlastní kolena, natož na dno.
1: Já si myslím, že někde takovýhle řeky jsou pořád, jo, vys třeba naše Vltava. Já jsem viděla hezký storíčko mojí kamarádky, která psala, je takový vedro, že lidi už lezou i do Vltavy. V dokumentu o Jiřím Suchém vypráví pan Suchý, jak složil pramínek vlasů na dece ve Žlutých lázních, když byl na rande, zatímco se jeho partnerka šla vykoupat. A citace, jo, kterou říká tehdy pan Suchý. Takže zatímco milostivá ladně plavala v těch bobcích, já jsem složil ten nejromantičtější šlágr. Tak jsem si na to vzpomněla. A to je fakt.
0: No tak zajímalo by mě, jak to máte vy. Vlezli byste do rybníka nebo do řeky?
1: Hele, do rybníka úplně s klidem, třeba za mě. Hmm. Ale a řeka vlastně taky, jo, horský řeky někde tam a potůčky a to, ale do té Vltavy prostě, já nevím.
0: Tak to máme naopak, já teda spíš bych vlez teda do řeky, než do nějakého jako rybníka teda, za mě.
1: Já jsem taky řekla, že řeky taky, ale kromě Vltavy tady, kde, která prostě vím, co tam všechno je, no.
0: No takhle, já teda osobně nemám problém s tím, jak ta voda vypadá, to mi je docela jedno, ale spíš s tím, že nevím, co v té vodě plave, jo.
1: No tak to myslím.
0: A to je ten důvod, proč teda přírodní vody ne, jo, protože jakmile se o tebe otře nějaký kapr, tak to je prostě konečná, jo. Já teda nejdivnější věc, kterou jsem zažil při koupání v rybníce, když jsem šel od břehu směrem do středu po kamenném dnu, tak to se změnilo ve studený mazlavý bahno, jo. A si to představ, jak ti to prostě takhle protejká mezi těma prstama, jo. Tak to bylo fakt divný, jo. Takže, ale myslím si, že v dnešním počasí vlastně jako není důvod ohrnovat nos na těch jakoukoliv vodou.
1: Berem cokoliv. A co vy? Koupete se v řekách nebo nějakých přírodních koupalištích? Jakože jasně, asi je jasný, čemu dáme všichni přednost, ale vlezli byste třeba do té Vltavy.
0: A nebo upřednostňujete normálně tyrkysovou vodu vychlorovanou, jo? Dejte nám vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, pošlete nám to jako zprávu na stejné číslo. Teď k vám posíláme další muziku DJO, End of Beginning.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift na Hit Radio přesně ve 7:15. A my se ptáme, vlezli byste do rybníka, nebo vlezli byste do řeky, nebo máte rádi ten tyrkis bazén hezky tam, kde vidíte na dno?
2: Péťa nám napsala, milé rádio, do Vltavy bych nevlezla, ale do Orlice třeba už ano, tam jsme se koupali jako malí, sice řeka je studenější než rybník, ale je čistší. Jinak nám to je asi jedno, jestli to je chlor nebo přírodní koupání, hlavně, že se ochladíme.
1: Dobré ráno, od té doby, co rybařím, tak ani do řeky a už vůbec ne do rybníka, takže doma pěkně tyrkis a musím vidět až na dno. Ano, s tím souhlasím.
2: Vzhledem k tomu, že vím, co v těch neupravených vodách je, vše za možné smrtící bakterie, tak jedině řádně chlorovanou vodu, taky nám někdo napsal.
1: Mm-hmm. Taky píše Janča, dobré ráno, do bazénu jako alergik spíš ne, do stojatého rybníka ani smykem, takže nejradši do čisté řeky anebo do biotopu.
2: Mm-hmm. Eva, do Vltavy bych nevlezla, koupu se třeba na stvořidlech v řece Sázavě a bez problémů.
1: Tak ono taky záleží, my jsme se bavili o té Vltavě, kam do Vltavy. Třeba takový slapy jsou za mě jako v pohodě, ale asi se nepůjdeš koupat tady pod Karlův most, že?
2: A tak jsem to i v minulém vstupu myslela, já na slapy jezdím běžně, ale tady v Praze bych do toho nešla.
1: A koupíš se celá, anebo jenom nohu takhle?
2: Celá samozřejmě.
1: Taky tady máme další zprávu od Evy. Pěkné ránko, já plovárny nemám ráda, hlava na hlavě. Mám ráda lomy, kde si nerušeně plavete. Občas nějaký človíček a nejlepší, když vedle vás plave kačena s houfem kačátek. Za mě je tohle nejlepší koupání. Jak vás poslouchám, tak mě začíná být čím dál větší teplo a jako i hned bych si vlez do vody. Proč tady nemáme nějaký labor, co?
2: A ty lomy jsou opravdu jako skvělý a máme jich v Česku spoustu, takže se můžete podívat do nějakého vyrazit, když nebudete vědět kam.
1: Taky tady máme hlasovku od Koudyho.
3: Zdravím ranní trojku, ahoj posluchači. No tak za mě problém není vlít do čehokoliv. V lednu koupačka v Úpě u nás tady v Sudotnově a v tomhle teple pěkný bahňák, rybník peklo, nevadí, osvěží. Mějte se, čau, Koudy.
2: Hele,
1: to je slovo chlapa. Ještě tady máme hlasovku třeba od Káti.
4: Ahoj, tak já jsem teda opravdu velká cítě a do žádného drčelníku bych nevlezla. A to už roky, možná jako malá mě to nevadilo, ale teď už opravdu jenom voda v bazénu. Jo, prostě nesnáším ani rybníky, ani prostě přehrady, máme tady hnedka dvě, prostě se v nich nekoupu. Beru si prostě rozprašovač a prostě se tam stříkám a opaluju. Ať se všichni koupou, nikoho neomezuju, ale teda tohle určitě ne, už no. Ale tak prostě každého samozřejmě věc a chápu, že prostě v tomhle vedru skočí kde kdo do čehokoliv. Tak ahoj.
2: Děkujeme za hlasovky, děkujeme za zprávy, přesně vlastně, ať si každý dělá, co chce, hlavně ať vám je příjemně v tom horku.
1: Takhle vycitlivky, jo? Nevím, jestli jste to slyšeli, jestli se to k vám dostalo. V neděli 40 stupňů, jo? Takže si myslím, že nám bude jako úplně jedno, do jaký špinavý kaluže vlezem. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline na Hit Radio, chvíli po 7:45. Pojďme na to šampaně.

0: Moc dobře víme, že nás máte s sebou i na cestách. Zdravíme vás do aut, autobusů, kamionů, prostě do všeho, co má volant. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline. Tohle je Hit Radio v 7.21. No a jak to na silnicích vypadá? Řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Zásilka z Zlatártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Zlatárt. Opravdový elektrospecialista.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu na Prostějovsku v Myslejovicích, bourala dvě osobní auta, na místě zasahují záchranné složky. A 10 minut si aktuálně postojíte v koloně na příjezdu do Ostravy od Havířova.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autocom Zlín.
2: Hit Radio Zlín.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Eva Farda, Miraj na Hitrádiu 7.32. Dobré ráno, pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
2: Autismus už dávno není považován za vzácnou diagnózu. Podle odhadů mají v Česku poruchu autistického spektra až 2% lidí, což souvisí hlavně s lepší diagnostikou a širším povědomím. U chlapců je autismus 3x častější než u dívek. Dostatek spánku, malé pauzy nebo pravidelný pohyb, to jsou rady odborníků na boj proti stresovému hormonu kortizolu. Jeho chronicky vysoká hladina se projevuje únavou, poruchami spánku, problémy se soustředěním, chutí na sladké a ukládáním tuku. Telefony, foťáky nebo šicí stroje, naše půdy mohou být pokladnicí sběratelských kousků, které mají hodnotu i několik desítek tisíc korun. Tak až budete příště vyhazovat staré harampádí, nejdřív se podívejte na internet, jestli doma nemáte cenný poklad.
0: Já si myslím, že starý harampádí i v případě songu je teda jako opravdu cenný poklad. Máme tady něco, co bychom si mohli zahrát. Everybody, Backstreet Boys, co vy na to?
2: To nestárne.
0: To nestárne, ale hlavně jdete hrát vy, je tady rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte chytré hodinky Garmin, dnes konkrétně Garmin Vivo Active 6 za 7 500. Jsou to chytré hodinky pro aktivní teenagery, stylovky vydrží až 11 dní na jedno nabití a zvládnou sledovat sport, spánek i regeneraci. Tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Plnotučná 90. Backstreet Boys na Hit Radio v 7.37. Pojďme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden rozdáváme chytré hodinky Garmin. Dnes Garmin Vivo Active 6 za 7 500 korun.
2: Značka Garmin patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely jak pro děti, tak pro sportovce, tak pro dobrodruhy, profíky, prostě pro všechny a každý si u nich může vybrat.
0: No a kdo je možná vyhraje, bude Tomáš. Tome, hezké ráno.
3: Hezké ráno všem.
0: Hezké ráno, ty jsi nám napsal, jsem blbý jak Tágo, chci mít aspoň chytré hodinky, chci soutěžit.
3: Přesně.
0: No tak, Tome, tak jdeme to zkusit.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Kolik barev má klasický semafor pro auta?
3: Tři.
0: Bez váhání, pojďme dál.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jaká zemědělská plodina se používá k výrobě hranolku?
3: Brambory?
0: Ano.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje parťák Asterixe?
3: Obelix?
0: Ani jsem to nestihl pustit. Tomáši.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který smysl používáme při poslechu rádia?
3: No sluch, samozřejmě.
0: No samozřejmě. A pojďme na poslední otázku.
2: Začalo už léto?
3: No ještě ne, ale teplotně ano.
0: Ještě jednou se ptáme, Tomáši, začalo léto?
3: Ano.
0: Ano. Začalo léto. Tome, ty nebudeš blbý jak Tágo.
3: No tak já nevím, no tak na půl asi, jo, nevím.
2: Léto začalo v neděli, ale je takový horko, že chápeme, že se ti to vykouřilo z hlavy.
0: No jasně.
3: Tak... je to, tak to bude ten důvod, ano, jasně.
0: Tome, hodinky v hodnotě 7 500 letí do Frýdku Místku k tobě.
3: Super, děkuji moc krát, moc děkuju.
2: Gratulujeme.
0: Není zač, Tome, co tě dneska chystá, čeká ještě, co?
3: No, dneska práce a pak už volno, bowling mám v plánu večer, takže v klidečku.
0: Hezký, tak si to moc užij, zvládni dnešek a zase někdy ozvi. Měj se, Tome, ahoj.
3: Děkuji moc, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampion.

0: tohle jsou songy ke všemu, co děláte. Imagine Dragons na Hit Radio chvíli před 7:45. Dobré ránko.
1: Když je venku 35 stupňů ve stínu, tak člověk už udělá naprosto cokoliv pro trošku pohodlí. A ten nejteplejší týden v roce pokračuje opravdu napříč celou Evropou a vedra už všude nutí lidi k šílenostem a nějakým kreativním řešením. Jo. Třeba ve Francii, tam přišli řidiči tramvají a řidiči autobusů do práce v sukních, jo, protože šortky mají zakázaný, ale sukně ten předpis nezakazuje, tak se tam vyskytli v sukních.
0: Já to chápu vlastně.
1: Já to chápu, nevím, jestli bych to pochopila, kdybyste tak přišli vy dva. Jakože to by je třeba velký horko, představím si tě tady v sukni teďka.
0: Mám to brát jako sásku, jo, jakože teda zítra bychom, Davide, no tak musíš
2: od
0: Evy sehnat, na to nemám, jo.
1: Ježíš, tak ale, hele, tak a to začíná se mi to líbit vlastně tam.
0: Mně se to jako moc nelíbí, ale vlastně, když si představím, jak mi tady fouká ten větrák takhle jako po tu sukni, tak to je docela jako dobrá představa, jo. Takže zítra v sukni, jo. Aspoň na chvilku, přijdeš v sukni na vide?
2: Já ne.
0: Tak to seš teda srap.
2: A ty?
0: Já klidně.
1: Počkej, vsázíme se teda?
0: Já klidně. No dobře, tak vezmu si sukně nějakou.
1: A nějakou mini sukni možná.
0: Mini sukni, no to je blbý, no. Ona musí mít aspoň po kolena.
1: Dobře, tak se zítra těšíme a vy se s tím horkem taky nějak vypořádejte. Možná je to tip pro vás, do kanceláře. Nicméně,
0: ty si mě připomněla, já takhle jednou přišel do práce, kde byl dresscode skoro smoking v kraťasech, čověče, jo.
1: Smoking?
0: No, jakoby, ne, dresscode byl jakože prostě skoro oblek, jako smoking, jo, až jo. Takhle, jo. No a řešilo se to v celé firmě, jak to, že Knape přišel v kraťasech. Jo, obrovský halo a teďka maily, zákaz a tak dále. A co se stalo? Po týdnu přišel kolega, vrátil se zdovolený kolega, který neměl tušení, co se tam stalo, jo. A hádejte, v čem přišel? Přišel v kraťasech, v žabkách a zrovna ten den přijelo vedení z Německa, jo. Takže jako obrovská provokace, jo. Ale tak jako venku bylo dost podobně jako teďka, no, tak prostě nechci se v tom pařit. Takže zítra v sukni, jo, Davide, přijdeme. Tak jo, David s tím souhlasí, perfektní práce.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. 3 nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Taky nechcete končit léto větou.
8: To zase nějak uteklo, viď?
7: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
9: Mami, ten Superland byl boží.
10: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
11: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
12: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
13: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
7: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
13: Romantika.
7: Sportáky.
13: Zábava pro děti a mnohem víc.
7: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky.
13: CZ.
15: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
16: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
15: A dárek je váš, tak ušetřete
14: s... Tisku levně CZ.
13: Náplně hned.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na příjezdu do Fričovic směrem od Ostravy bourala dvě auta, s opatrností projedete jedním pruhem a 10 minut si postojíte v kolonách na tahu mezi Valmezem a Rožnovem kvůli omezení v Zašové.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 54.
1: Představte si, že jednou nepřijdete třeba na kontrolu v práci a dostanete zákaz vykonávat svý povolání rovnou na 4 roky. Přesně něco takového teďka řeší vlastně tenisový svět, kdy vítězka Wimbledonu Markéta Vondroušová odmítla pozdě večer dopingovou kontrolu a opravdu na 4 roky má šrumec.
0: Počkej, takže ona odmítla kontrolu a teďka jí teda na 4 roky zakážou hrát tenis.
1: Ano.
0: A tak to má nějaký pravidla, ne? Tak asi nemůžeš odmítnout kontrolu, nebo? Jak
2: no,
0: to je?
2: Tak neměl bys.
3: Jasně.
2: A je to striktní v tom, že pokud tu kontrolu odmítneš podstoupit, tak to berou jako kdyby byl výsledek pozitivní.
0: Aha.
2: Což potom vyústilo v ten čtyřletý dlouhý trest. Já ještě přečtu tady článek. Česká tenistka argumentovala tím, že německá kontrolka neprokázala svoji totožnost a že její příchod po 8 hodině večer u ní spustil akutní stresovou reakci. Zmínila také obavy o svou bezpečnost.
0: No tak to jo.
1: Jako ať už jsou ty pravidla jakýkoliv, tak mě ale fascinuje, jakou zodpovědnost mají vždycky ty sportovci, jakou jako nesou tyhle ty vrcholoví a co všechno se vám vlastně může přihodit, jo? Protože 4 roky v kariéře profesionálního sportovce, to je extrémně dlouhá doba.
0: No tak držíme palce, možná půjde nějaký odvolání, nicméně dokážete si představit, že byste se po 4 letech nucený pauzy vrátili k tomu, co jste dělali předtím? Jo, u vás v práci, vy, kdo nás posloucháte, nebo u nás tady, jak by to vypadalo, kdybychom 4 roky nevysílali, jo, jak by to vypadalo?
3: No co je tohle? Tohle funguje, tohle taky nefunguje, hele, počkej.
1: A je to!
0: Hele, Míša, Jasmina, David po 4 letech zpátky v práci, Eli Bye na Hit Radio v 7.55. Dobré ráno, šampioni.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Všude dobře? Domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushimakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Návrat iránské ropy na trh bude pomalý, ceny pohonných hmot proto podle analytiků neklesnou hned. Dohoda mezi USA a Íránem umožní Teheránu znovu vyvážet ropu na světové trhy, návrat těžby ale podle analytiků potrvá měsíce. Ropný trh sice po oznámení dohody prudce zlevnil, dodávky z Perského zálivu se ale obnovují jen postupně. Problémem jsou nedostatek tankerů, poškozená infrastruktura i nejistota, zda příměří vydrží. Extrémní počasí si nejspíš vyžádalo další lidské životy. Dvě malé děti ve věku 2 a 4 let byly nalezeny mrtvé v rodinném autě na jihovýchodě Francie. Podle vyšetřovatelů je hlavní verzí úmrtí extrémní horko, v zemi teploty dosahovaly až 43 stupňů Celsia. Francie kvůli vlně veder poprvé vyhlásila nejvyšší stupeň varování pro polovinu území. Meteorologové upozorňují, že současná situace může připomínat ničivé vedro z roku 2003. Hororovou situaci mají za sebou záchranáři ve Vysokém Mýtě, čelili útoku při ošetřování zraněné ženy. Její partner po uložení pacientky do sanitky začal agresivně mlátit baseballovou pálkou do vozidla, hlavně do oken. Rozbité sklo zranilo členy posádky, na místo proto museli dorazit další záchranáři i policisté, kteří agresora zadrželi. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Vrbětice okolí stále čekají na vyčištění pozemků po výbuchu muničních skladů. Stát totiž stále nevytvořil dotační program, který je k tomu nutný. Až potom může Zlínský kraj vyhlásit veřejnou zakázku na pyrotechnický průzkum. Bude jediným možným žadatelem a příjemcem dotace. Majitelé pozemků okolo Vrbětic na nich nemůžou hospodařit už od výbuchů skladů v roce 2014. Dnes by se nám teplota na východě Moravy neměla přehoupnout přes 30. Maxima se mají zastavit mezi 26 a 29 stupni. K tomu nás čeká většinou polojasno, občas i oblačno.
9: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
12: jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Ahoj, dobré ráno.
10: Ahoj, ahoj.
14: Snídaně šampionů.
10: Zůstaňte s náma, za chviličku se podíváme k vašim sousedům, na jejich hádky, na jejich usmířování se, prostě na všechno, přičem je možná špehujete.
13: Tak nechoďte daleko od rádia, my vám pustíme další skvělý songy, Wanted Walks Like Rihanna, tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: hit na Hit Rádiu 8.06 a pojďte se přiznat. Kdo z vás za poslední dobu na chodbě zpomalil krok, protože se u sousedu rozjela pravá Itálie? Podle průzkumu totiž třetina Čechů pravidelně a cíleně sleduje své sousedy, nejradši máme prý hádky, intimní chvilky, a přičemž hlavní pozorovatelny slouží balkony, okna, stoupačky v koupelně a taky kukátka. Takovými jsme, takže třetina Čechů jsou šmíráci, to říká poslední průzkum.
1: Ze svých zkušeností, když jsem bydlela ještě v jiném bytě, tak tam jsem slyšela vždycky právě ty intimní chvilky jakýsi, jo. Ale tady, kde bydlím teďka, tak tam máme rodinu s dětma, malýma dětma, asi 4 nebo 3, a tam slyším přes koupelnu pořád jenom hádky naopak.
0: Tak pozor, já to mám ještě teda oštokovejš vyhnaný, jo. Já nejenom, že to slyším, já to, Jasmin, já to i vidím.
1: Fakt, jo.
0: Fakt. Sousedě přes ulici, nebudu říkat, kde bydlím radši, ale prostě občas tam něco proběhne. Jo. A jako ne, že bych jako šmíroval, ale tak prostě, když třeba jsem v noci napít nebo tak, když kolem okna a teďka...
1: Podíváš
0: a oni mají rozsvíceno prostě, a jelikož jsou opatro níž, tak prostě tam něco děje a říkám si, tohle neznám.
1: Ale je fakt, že já jsem taky takový viděla vlastně v nahrávacím studiu, kde přes ulici byla nějaká budova, kde se točily jakýsi filmy, jo, naproti tomu nahrávacímu studiu. Takže my vždycky, když jsme nahrávali nějaký songy v tom tehdejším studiu, tak jsme viděli opravdu to natáčení, jak probíhalo. A to se přiznám, to jsme se jako podívali.
0: Tak to jsme připomněla, to nemusíme chodit úplně daleko. Představte si, jak vypadá naše studio. Jsme v 5. patře, máme tady dohromady kolem dokola asi 8 oken a tady vlastně naproti, já nevím, co to je, nějaký Airbnb nebo něco, a dějou se tam různé věci, jo. Takže my je vidíme a jelikož máme nějaký zrcadlo okna, oni nevidí nás, jo, takže my jsme taky jako svědky různých věcí a to ani není ošmírování, to je prostě, že tady stojíte a jako nejde to přehlídnout, jo. Takže by nás zajímalo, co nejbizarnějšího nebo nejvtipnějšího jste třeba kdy přes zeď nebo přes stoupačky u sousedů vyslechli, nebo co jste viděli, jo. Takhle myslete na to, že jsme pořád rádio a že je brzo ráno, jo. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to napište jako zprávu. A mě by zajímalo, jestli třeba u Davidu je něco vůbec takového. David se nevyjádřil. Jestli jste někdy třeba slyšel něco od sousedů nebo viděl.
2: My máme strašně silné stěny, naštěstí. Takže my žijeme v takové izolaci a je mi to popravdě docela příjemný.
0: Jo, takže od vás není nic slyšet ven.
2: Ne.
0: Tak dejte nám vědět.
2: A už se dlouho nic zajímavého nestalo, jestli se ptáš.
0: No tak ono je Petro, ono to úplně teďka, že jo, tak víme. Tak, Jamel je superstar, další songy pro vás a za chvíli se vrátíme k vašim bizarním.

0: Linkin Park, Hit Radio, 8:45. Krásné úterní ráno. Třetina Čechů jsou šmíráci. To říká průzkum, cíleně sledujeme sousedy během intimních chvilek. Taky milujeme hádky a používáme k tomu kukátka, stoupačky, balkony, okna, prostě všechna místa, kde se dá dobře slyšet anebo vidět.
1: Dali jsme se, jak jste a koho šmírovali vy, přičem, tak Eva píše, při milování říká sousedka milencovi. Ty kokso, on přišel dřív. No jo, na chodbě už šli slyšet klíče pana souseda. Co se dělo pak, už nemusím vyprávět, vzhledem k 7. patru to oknem nešlo.
0: Hezký, myslím si, že do smíchu nebylo 3 lidem, zbytku domu ano, bylo do smíchu. Taky píše Romča, ahoj, kukátko ve dveřích, no tak to je jasná věc na šmírování a hlavně, když potřebuješ zjistit, kdo je ten nový soused. Hezký den přeji.
1: Já se přiznám, že kukátko používám ve chvíli, kdy se nechci setkat u výtahu a slyším, že se tam něco děje a já nechci jít společně, protože máme fakt pidi výtah, tak vždycky koukám, šmíruju a když tam nikdo není, tak teda jdu.
0: Taky tady máme hlasovku od Lucie.
2: Ahoj šampioni, tady Lucie. Tak my, když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahluchlí sousedi a bohužel přes stoupačky bylo všechno slyšet a jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal na přes celý byt, volal Hano. A takhle se to opakovalo Zdeno. Asi 10krát za sebou a pak říkal Hano, no co, přines mi to ale děk. Bylo to fakt vtipný. Já jsem se zezdala tak smála, že to určitě nahoře museli přesně z toho stoupačky slyšet. No a tak to je asi ten nejslušnější příběh, který teďka ráno můžu říct. Tak se mějte hezky, papa.
1: Halo, přines mi to, leťák, to je boží.
0: Geniální, geniální. Takhle my víme, že těch příběhů samozřejmě máte spoustu, akorát, že se úplně jako nedají publikovat, jo. A máme tady taky hlasovku od Tomáše. Ahoj, tady Tomáš.
3: Ahoj, tady Tomáš. To se takhle stalo asi cca před 15 lety. To jsme takhle opravovali kdysi střechu s klukama. No a bylo tak 12 hodin odpoledne, bylo docela vedro. A naproti v baráku, který byl vyšší než ten barák, co jsme opravovali tu střechu, se najednou otevřelo okno, kde byl chlap a ženská, on jí tam takhle jako šlehnul přes ten parapet, jo, a jak se říká to a to a to, a pak si nás nakonec všimli, tak hned zmizeli dovnitř. To bylo docela vtipný, no, takový zpestření práce. Tak zatím, čau.
1: Mě na tom baví, jak vlastně i vás vrátíme do vzpomínek a vy se takhle sami nad tím hezky pobavíte, to je strašně sympatický.
0: Já si myslím tady u těch hádek, jo, že prostě nejlepší soused je ten, co se hádá nahlas a pořádně artikuluje. Jo? Prostě chceš tomu přes ty zdi rozumět. Nicméně, pokud jste mezi třetinou Čechů, kteří rádi šmírují, no tak vy jste to vyhráli. Vy máte normálně Netflix zadarmo. Jelen, jediný, co chce na Hit Rádiu. Pojďme na to. Víš?

0: Jelen. Jediný, co chci, 8 hodin 22 minut. Posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionu. Vy nás bavíte, nám tady pořád chodí zprávy od vás na téma šmírování, protože jsme se bavili o tom, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, že třetina Čechů ráda šmíruje své sousedy, jo. Tak přišla třeba zpráva ještě od Anety. Ahoj, k tématu šmírování, šmírují sousedy, abych věděla, jestli nešmírují oni mě. No ale co nás teda jako hodně pobavilo, musíme to trošku vycenzurovat, jo, píše David z Brna. Ránko týme, já nedávno, jak jsem seděl na dvoře, tak slyším odvedle od starší paní sousedky. Zase tady byly ty kočky, jednou no, druhýou no, já už jim ustřelím psa.
1: To je skvělý, Dave.
0: To je dokonalý. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, za všechny vaše šmírovací historky. My vám na oplátku, vám všem doladíte. Za malou chvíli pošleme další parádní songy. Tohle, Alvaro Soler, Sofia. No a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí. Tak hezké ránko, šampioni.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
3: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
4: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
5: Co to je?
4: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
5: Ideální na léto s kámošema!
4: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
5: Tak to beru!
4: Když hry, tak Mironet!
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindle X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Hit Radio.
15: Na vodě není signál, není klid. Ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem. Na Hit Radio.
16: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Kolem 10 minut se zdržíte v kolonách na tahu mezi Valmezem a Rožnovem kvůli omezení v Zašové a na příjezdu do Fričovic od Ostravy havarovala dvě osobní auta. Místo je průjezdné jedním pruhem.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: Sofia. Tohle voní letem. Alvaro Soler, Sofia na Hitrádiu 8.31.
1: Ranní update.
2: Před 10 lety Britové rozhodli o odchodu z Evropské unie. Referendum z 23. června 2016 mělo podle tehdejšího premiéra Davida Camerona jednou provždy uzavřít debatu o vztahu země k EU. Po několikaletém vyjednávání Spojené království v roce 2020 unii skutečně opustilo, dnes ale řada Britů hodnotí Brexit spíš negativně. Po 30 letech by mohla z Everestu zmizet jedna z jeho ikon. Indické úřady plánují snést tělo horolezce přezdívaného Green Boots, které leží v takzvané zóně smrti. Mužova totožnost přitom stále není jistá. Dlouho se věřilo, že jde o indického horolezce. Nové dokumenty ale naznačují, že by mohlo jít o jeho kolegu. Generace Z zažívá nečekaný platový náskok. Lidé narození na konci 90. let si ve 24 letech vydělávali v reálném vyjádření asi o 12% více než mileniálové ve stejném věku. Ti doplatili hlavně na start kariéry během finanční krize v roce 2008 a následnou stagnaci mest.
0: Počkej, generace Z, když se jim moc nechce pracovat, tak jak to nějak nevychází, ne?
2: I takové zprávy jsme tady měli, ale pokud už pracují, tak se mají líp než mileniálové ve stejném věku.
0: No, myslím, že jsme se narodili v blbém věku. Kde máme toho Xindla X?
2: Kde ono?
0: Tohle? To je předělaný Xindl X. To je Country House X. Blur X na Hitrádiu 8.33. Dobré ránko.

0: tohle je Tom Odell. Tohle je taky úterní Hit Radio. A snídaní šampionů Michal, Jasmina, David. To jsme my tři, dobré ráno.
1: Určitě už se vám někdy stala ta situace, že na svém mobilním telefonu posloucháte svůj oblíbený

0: oblíbený song, svý oblíbený hity a písničky, když zrovna neladíte nás samozřejmě. A něco vás v tu chvíli vyruší, jo, z toho poslechu, jo, nějaká mobilní aplikace, ať už Instagram, e-mail, nějaký hovor, tak aby se tohle to nedělo, tak právě proto generace Z teďka vytahuje ze šuplíku starý iPody, kde máš jenom tu hudbu.
1: To jsou chuděry. Jsou chuděry, že vlastně jsou odkázaný na tyhle starý zařízení, nebo že si to musí kupovat někde na bazarech, tady ty iPody. To bylo rok kolik? 2000, 2005, něco takovýho. A proč říkám chuděry, jo? Protože kdyby klasický telefony měly třeba režim nerušit nebo režim letadlo, tak by se to vlastně všechno vyřešilo. No škoda, že to nemá, no škoda, že to... Já si myslím, že to je poza teda, promiň, jo?
0: Jako dobrý point, no.
1: Takhle, ať vy nás posloucháte na jakýmkoliv zařízení, v autě, na mobilu, v práci, hity, na ty se můžete spolehnout. Lady Gaga, Abrakadabra za malou chvíli a staví se i Dan Barta, On My Head, Mazliku, hezké ranko.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mira,
6: Rybičky,
5: Migové,
6: jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů,
5: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.

0: www.nissan.cz. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno. Zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
0: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete
5: si. Tisku levně CZ.
6: Náplně hned.

0: Rok 2004, Dan Barta, On My Head, 8.52. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Venku teče asfalt, my se pečeme ve vlastní šťávě, ale je tady pozor, zásadní zpráva, která se možná může snažit o to nás, vás, na malou chvíli schladit. Dnešek je totiž poslední den v roce, kdy je to blíž k minulým Vánocům, než k těm letošním. Tohle je matematický fakt, takže od zítřka už je to blíž k těm letošním.
1: Ty bláho.
0: Už jsou výzdoby, už se to dá koupit, nebo
1: kapříci?
0: Jak to vypadá? Kapříci připluli. Kapříci připluli. No tak...
1: Tak nedáme si něco takového trošku jako vánočního?
0: Já jsem říkal, že to nepouštíš.
1: Ale tak...
0: Nedělej to. Ne. Jasmíno? Můžu to vypnout, prosím tě? Vypni to. Vypni to! Ne, počkej, ale za tohle by na nás posluchači poslali komandu normálně.
1: Stará dobrá Mariah normálně.
0: To ne,
1: 23.6.
0: To ne.
1: Dobře, no, dobře, tak nic.
0: To nemůžem. Ale myslím si, že tohle můžem a že tohle můžete i vy. Kato a John, Turn the Lights Off. A to bude taky... poslední song, úterní snídaní šampionů, tak my se vás ptáme, jste připraveni si užít poslední song úterní snídaně? Slyšíme ano, tak jdeme na to.

0: Lights Off. Tak my taky s dovolením zhasneme, ale samozřejmě muzika bude pokračovat na Hit Rádiu i po deváté. My se s vámi jdeme rozloučit, snídaně šampionů, ta úterní opravdu už končí.
1: Ale ta zítřejší bude opět od 6 do 9, tak se tady sejdeme a díky, že jste byli s náma.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Opět vám přejeme, jak zvládnete dnešní den. Neupečte se a zítra ráno v 6.00. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Nejlepší dopravný servis na východě Moravy. Julie už vám praje krásný útorok. Pojďme se pozrieť, jak to vypadá na cestách. Já teda musím povedať, že nikde se nič neděje, teda aspoň podle internetu něco jiné, ale však je, pokud sedíte právě teraz za volantom a jste viacej prítomnější na tých cestách než my. A preto by som bola veľmi rada, keby ste nám dali vedieť. Nech si už všimnete čohokoľvek na tých cestách, tak hlavně jazdíte opatrně a potom nám dajte vedieť. Buď to, keď odstavíte auto, tak napíšte, alebo pošlite hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siriany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
6: Klikni! Co frčí tohle léto?
7: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
6: Ideální na prázdniny.
7: Doma, venku, na dovče.
6: Beru!
7: Když hry, tak Mironet.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. V Čelákovicích u Prahy si všimli muže se střelnou zbraní směřujícího do místního učiliště. Na místě je i zásahová jednotka. Ozbrojený muž ve špatném psychickém stavu se podle policie pohybuje v autě. Podle serveru iDnes učiliště vyklidili. Dětem ani učitelům nehrozí žádné nebezpečí. Prezidentská kancelář dnes dopoledne zveřejní vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády, která hlavu státu v pondělí nezařadila do delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Pavel už dříve avizoval, že pokud kabinet jeho účast na vrcholném fóru odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy Báňské technické univerzity v Ostravě obnoví studium v Mostě. Po několika leté pauze tam škola zájemcům nabídne tři obory. Inženýrskou geodézii, ekonomiku a technologie a revitalizaci posthornické krajiny. Přijímací řízení chce vyhlásit příští rok v lednu.
2: Fotbalový servis.
13: Lionel Messi přepisuje fotbalovou historii. Argentinský útočník překonal na mistrovství světa brankami s pořadovými čísly 17 a 18 historický střelecký rekord Němce Miroslava Klozeho. Kapitán obhájců titulu, který zítra oslaví 39. narozeniny, rozhodl v Dallasu o vítězství nad Rakouskem 2-0 a navázal na hat-trick z úvodního utkání proti Alžírsku. Argentina dala na šampionátu ve dvou zápasech 5 gólů a všechny dal Messi. Čeští fotbalisté si pak naposledy před přesunem k závěrečnému třetímu utkání skupiny zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Teď se přesunou do dějiště zápasu s Mexikem do tamní metropole. Zápas Česko-Mexiko se bude hrát ve čtvrtek ve 3 ráno našeho času.
9: Samosběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
3: Teploty aj dneska v celku príjemné, by som povedala, už letné. 23 stupňov maxima sa dotiahnu na 27-28, cez 30-ku by sme sa dnes prehúpnuť nemali, ale slnečný deň bude úplne komplet celý.
2: Hit Rádio Zlín.
3: A je dobre využívať toho slniečka, ísť trebárs niekam na kolo, previesť sa a hlavne dodržovať pitný režim, čistú vodu so sebou, alebo sa ísť skladiť niekam na kúpák. Tie už sa pomaly a isto otvárajú, my už sme to včera otestovali s mojim malým synčekom, takže niečo málo vám k tomu aj prezradím a poviem už za malú chvíľku. Predtým ale ešte pošlom skvelú muziku. Miley Cyrus!

Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Sebastian Rup a Líc, krátko pred 9:30 zítra Rádia Zlíne. Ináč nám písal Radek v Uherskom Hradišti v ulici Svatováclavská. Tam je odstavený jeřáb. Je to tam na prejazd docela dosť natesno, tak buďte tam opatrní. Kdo by to bol povedal, že mi Svatováclavská urobí takýto problém, ale tak beriem to tak, že stále ešte asi ráno, ešte sa potrebujem trošičku rozmluviť a na to tentokrát použijem práve vás, našich verných poslucháčov, pretože ja som riešila koupáky, že sme včera boli s malým a ako sme si to užili, kde sme boli, čo sme robili, a vy ste nám písali, že ste boli na koupákoch tiež, ale čo sa mi veľmi páčilo, takže mi napísala k tomu Peťa, my sme si z koupáku udelali skoro celodenní výlet, deti sú samozrejme vo vode, ale vždycky berieme so sebou aj karty, badminton a míč, a keď už ich omrzí plávanie, zahrajeme si turnaj a hneď je o zábavu postarané. A čo je vraj najväčší hit u nich, kto postaví z ručníkov a dek najväčší letní základnu, takže si tam robia v podstate taký veľký bunker potom všetci spoločne. Ďalšie tipy, ktoré nám prišli od vás, písal Kamil, my na koupáku hrajeme Človieče, nezlob se, takú tú cestovní verzii, bereme so sebou aj frisbíčko, takže je o zábavu detí, ale aj dospelých vždycky postarané. Tak to sú nejaké tipy pre vás, čo treba môžete na koupáku ešte robiť. Ak máte, tak kľudne mi píšte aj ďalšie na 601 13 13 05. Budem za to rada.
1: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
11: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
14: CZ.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
1: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
6: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem. Na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si...

0: skvelý Alex Warren a jeho Ordinary a pre tento moment ja teda iba musím povedať, že ja s tým mám krásnu spomienku, môj manžel nerad tancuje, ale keď začala hrať na našej svadbe táto pesnička, tak za mnou prišiel, že si chce so mnou zatancovať. No áno, rozrevala som sa a bolo to krásne, tak dosť bolo rozplývania sa, čas nás tlačí, ideme na cesty. Najlepší dopravný servis na východe Moravy, kontrolujeme to tam pre vás jeba. Pripomínam, že Radek písal pred hoďkou, že v Uherskom Hradišti na ulici Svatováclavskej sa zaparkoval jeřáb a je to tam prejazdné síce, ale dosť natesno. Tak nech si tam dávate pozor a budete opatrní. Ináč jazdíte bez nehôd, za čo som ako rada, keby sa čokoľvek zmenilo, tak neváhajte a dajte nám vedieť na náš WhatsApp 601 13 13 05. Šťastnú cestu!
1: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
7: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Máme 10 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Uchazeči o studium na střední, kteří si podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, se dnes dozví, zda a na jakou školu byli přijati. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY a zveřejní je i školy. Doslova útokem lidé vzali pole nedaleko Martinic na Kroměřížsku. Začal tam totiž samozběr česneku, který probíhá už po čtvrté. Zájem ale nejspíš letos bude rekordní. Bohužel úroda je kvůli suchu nižší než loni, a tak se nejspíš na všechny zákazníky nedostane. Česko zaostává za většinou evropských zemí v počtu elektromobilů. Uvedl to nejvyšší kontrolní úřad, podle kterého navíc stát neplní ani vnitrostátní cíle pro stavby dobíjecích a plnících stanic. Chybí podle něj například i předpisy pro parkování elektroaut. Čeští hokejbalisté zvítězili na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Švýcarskem 12-3. Po třech zápasech tak zůstávají 100% a v čele základní skupiny A mají náskok 3 bodů před Kanadou a Slovenskem. Ženský tým pak vyhrál nad Švýcarskem 4-1 a má po třech duelech také plný počet bodů.
11: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
0: Teploty už nám stúpajú pomaly aj z to vyššie 25, aktuálne dnešné maxima 28, nad 30 by sme sa vraj dnes dostať nemali, ale uvidíme, necháme sa prekvapiť. Obloha krásna, jasná, čistá, bez mráčkov, možno trošičku vidím tam vzadu za kopcom, keď sa tu dívam takto z Mlácovej, ale dažďové prehánky zatiaľ hlásené žiadne nemáme. A keby ste predbežne premýšľali nad tým, aká bude noc, tak veru, že bude teplá, teploty budú najnižšie, iba na 17.
8: Hit Rádio Zlín.
0: Samé festivaly sa blížia, my na všetky tie festivaly máme lístky. Ako si ich môžete získať, tak aj na to sa pozrieme v tejto hodine. Teraz už posielam muziku. Ava Max.

0: 25 minút a my vám rozdávame lístky na všetky možné festivaly, tak ako postupne už sme riešili Karpaty, Fest Trnkobrania a tak ďalej, tak nezabúdame ani na slovácke leto. Stačí iba sledovať náš Instagram Hit Radio Zlín a zapojiť sa tam do súťaže, ktorá bola spustená pred 11 minútkami, takže pred chvíľkou. Ak ešte nemáte plány na začiatok prázdnin, tak napríklad to môže byť práve slovácke leto v Uherskom Hradišti. To začína už od 26. odštartuje sa 10 dní plných koncertov, športu a zábavy pre celú rodinu. Takže čakajú vás hudobné vystúpenia, športové turnaje, programy pre deti, je tam toho naozaj dosť a u nás na našom Instagrame si môžete vyhrať dva lístky na zahajovací koncert tohto ročného slováckeho leta, kde budú Rybičky 48 a Zakázaný ovoce. Takže šup, rýchlo nás sledujte a vyhrávajte.
1: €3500 za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. €3500. www.metalshred.cz.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
3: Mira,
2: Rybičky,
3: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
2: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
3: Harley,
2: Tomáš Klus,
3: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival,
2: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
14: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Každý deň nejakým spôsobom väčšina z nás trávi hodiny za volantom. A práve vy, ktorí ste za tým volantom, často viete o kolonách, nehodách či obmedzeniach skôr ako kdokoľvek iný, ako akýkoľvek iný internetový server, z ktorého my čerpáme a tak ďalej. A preto vás prosíme, staňte sa súčasťou dopravnej hliadky Hydrádia Zlín. Pošlite nám na náš WhatsApp 601 13 13 05 správu alebo hlasovku priamo z cesty. Stačí povedať, kde sa práve nachádzate a ako sa vám ide a či vás po ceste treba niečo nezdržuje, alebo kľudne len môžete povedať, som tu a tu a ide sa tu úplne krásne a je to tu pohodička. Každý deň potom v našej odpolední show vyberieme jedného z vás, ktorého odmeníme plnou nádržou zdarma v hodnote 2000 korún. Tak keď dnes vyrazíte trebárs do práce alebo z práce domov, sledujte cestu a nezabudnite nám poslať aktuálne dopravné info na WhatsApp 601 13 13 05.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
10: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
11: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Louis Capaldi Survive. Minutu pred 11. hodinou ideme na cesty. Najlepší dopravný servis na východě Moraví. Opatrný buďte na D55-ke, 22. kilometr na trase Hulíne na Pajedla. Hlásite nám tu nehodu. Chodec na diaľnici dokonca. Aha, tak buďte opatrní, keď teda ďalto pôjdete. Upozornenie tu mám až do 11.30. A to je presne to, čo vás teraz požiadam. Keby ste šiel niekto okolo a vedeli by ste presnejšie, čo sa tam deje, tak staňte sa našou dopravnou hliadkou, našimi očami na cestách. 601 13 13 05 číslo sem k nám do štúdia. Posielajte hlasovku, píšte alebo kľudne zavolajte. Díky moc za šťastnú cestu.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
7: Za beatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt, opravdový elektrospecialista.
8: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Jedenáct hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci by dnes měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Ve druhém čtení je i zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. A také novela o spotřebitelském úvěru. Poslanecká schůze začne odpoledne. Policie dál pátrá po ozbrojeném muži, který dnes ráno mířil na učiliště v Čelákovicích u Prahy. Jde o 55-letého muže ve špatném psychickém stavu, který se pohybuje modrou fábií. Pátrání probíhá také v Novém Bydžově a v Praze usídel rezortu školství a obrany. Stávající vedra představují pořádný nápor pro náš organismus. Potvrzují to i záchranáři v Moravskoslezském kraji, kteří mají na kontě desítky výjezdů. Zhruba každý třetí kolaps navíc končí také úrazem, nejčastěji rukou, nohou nebo hlavy. Hlavní příčinou zdravotních potíží bývá dehydratace a také přehřátí organismu způsobené dlouhodobým pobytem na přímém slunci. Dnes budeme znát vítěze ankety Zlatá hokejka. Vyhlášení proběhne v Pražském divadle na Vinohradech. Do závěrečného třetího kola hlasování postoupilo 9 hráčů působících v NHL, včetně osminásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu a také hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka.
11: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
0: Teploty stále stupeň postupne idú vyššie a vyššie. 26, máme 3 minúty po 11. hodine. Ináč teda musím povedať, že dnešné maxima by sa mali dotiahnuť na 28 a nemali by sme dojsť až do 30. Slnečný bude celý deň, večer bude tiež veľmi príjemný, budeme sa držať na 23 stupňoch, v priebehu noci to poklesne na 15 minimálne.
9: Hit Rádio Zlín.
0: Nielen skvelá muzika, ale aj vyspovedanie mojich kolegov Pavel Cacek a Filip Bartek. Budem im volať a čo som po nich chcela, to vás prekvapí. Ešte predtým si však na rozbehnutie tejto hodiny dáme ďalšiu skvelú muziku. Toto je David Guetta, spoločne s ním Sia a ich Titanium práve teraz. Tak to poďme pekne rozbehnúť. Krásny útorok všetkým.

0: Fest, tak nebuďte smutní a začnite sledovať až Instagram Hit Radio Zlín, pretože do piatku ešte času dosť, než začnú Karpaty Fest a my pre vás ešte nejaké lístky máme. A určite o ne budeme súťažiť a tentokrát to bude výnimočné, bude to special, pretože pozor, my s lístkami vyrazíme do ulic a budeme ich schovávať na rôznych miestach. A kde presne ich schováme, tak to sa dozviete potom na našom Instagrame. Takže doporučujem sledovať Hit Radio Zlín.
1: Prázdniny začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
2: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
3: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
4: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siriany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
3: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Hit Radio.
13: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
14: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
15: Matracezahubičku.cz.
16: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
17: Hit Radio. Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: No a keď sa pozerám na hodinky, tak už je proste ten najvhodnejší čas, aby ja som odišla, ale nebudem odchádzať sama, respektíve nechávam za sebou. To znie úplne drasticky, je tu šárka proste.
1: Ty mňa nenecháš, dobře, no
0: neviem,
1: tak
0: kam okay. Som chcela smerovať, no chcela som povedať k tomu, že ty už si vlastne tu a budeš pokračovať, lebo vás čaká ešte odpolednejšou ako s Pavlíkem.
1: Teďka si chvíľku tady zasprávujú a potom pôjdu rovnou ešte za Pavlem moderovať, je to tak?
0: No a ja som si ťa zavolala kvôli tomu, že vy po 15. hodine budete mať nejaký rozhovor a ja by som chcela, aby si mi povedal, že kto za nami teda po 15. dorazí.
1: A mám ti to říct správne, nebo ti to mám říct špatne? Protože,
0: no,
1: ne, ať tě uvedu do obrazu, tak přátelé, přijde dneska Jarda Balaštík, velká legenda zlínského hokeje, Doufám si říci, a taky sportovní manažer, budeme se ptát, jestli už Kukum skončilo léto, jestli už začínají přípravu. Samozřejmě budeme řešit posily zlínských hokejistů na další sezónu. Taky se budeme věnovat například tomu, jakože co je třeba čeká v létě, kam nás můžou pozvat a podobně, co s nimi můžeme zažít. No ale my jsme si totiž dělali dneska s tou srandu, že jsme si jako domluvali ten rozhovor s Kubou Števkem, což je PR manažer zlínských hokejistů, a psala se mu dneska, že se na ně těšíme, že dorazí za námi uherskohradišťský tenista Ondřej Balaštík a mluvčí SK Hanácká Slavia Kroměříž Petr Štefek, takže proto jsem si tady z toho dělala srandu, víš.
0: Tak uvidíme, kdo nakonec dorazí.
1: Já vám se překvapit, přesně.
0: Přesně, tak doporučujem po 15. hodině počúvat, nikdy nevíte, koho budete zítra jasným vlastně počuť.
1: Možná se změníme i my s Pavlem.
0: Uvidíme, necháme se překvapit. Čáry, tebe moc děkujem a s vámi ostatními se loučím a budem se těšit zase někdy, vím to tentokrát velmi dobré, kdy bude to v pátek, takže budem se těšit v pátek dopoledne. Ahoj. Hit
2: Radio. Dopravní hlídka Hit Radia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
3: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
0: Dan Landa.
3: Mira.
0: Rybičky.
3: Migové.
0: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
3: Harley.
0: Tomáš Klus.
3: Single X.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival.
0: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
8: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
9: Hitrádio Zlín.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na D1 u Kroměříže směr Přerov je zavřený levý pruh, opravují telematiku a jedním pruhem se jezdí taky na sjezdu z D1 u Hulína na D55 směr Otrokovice. Tam to bude pokračovat ještě pár dní. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mira.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Xindl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
4: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly.
6: Zažij léto naplno.
5: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře.
12: V této žalobě žádám ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
11: O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň, sejde se zítra. Policie ze Středočeského a Královéhradeckého kraje a také z Prahy pátrá po ozbrojeném muži. Zaznamenán byl ráno ze střelnou zbraní v Čelákovicích u učiliště. Hledaný střídá auta, naposledy byl viděn ve voze Renault Megane vínové barvy. Jde o 55-letého Petra Šimuna, který je ve špatném psychickém stavu. Policie zveřejnila jeho fotografii. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou na Karlovarském filmovém festivalu francouzská herečka Juliette Binoche a americký herec Dustin Hoffman. Zahajovacím filmem bude argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje nezapomenutelné utkání mezi Argentinou a Anglií na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986. Teď se podíváme k nám.
0: Vsetín se snaží bojovat proti bezdomovcům, zakáže jim spát nebo polehávat na veřejných prostranstvích v centru města, a to i přes den. Týkat se to bude náměstí, parku nebo nákupních domů. Město tím reaguje na stížnosti obyvatel, které obtěžuje chování některých problémových lidí. Vyhláška začne platit v létě. Kdo ji poruší, dostane pokutu a z místa bude vykázán.
13: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
0: Užíváme si příjemný letní den, je slunečno a teplota do 30. Zítřek bude na východě Moravy velmi podobný. V dalších dnech má jít teplota zase nahoru. O víkendu bude až 38.
1: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
14: Je pravé poledne, posloucháte Hitrádio, začínají srdcovky a jak jste slyšeli ve zprávách, tak hlavní město je na nohou. Pořád hledají toho ozbrojeného zločince. Tak říkám si, chtělo by to tady nějakého Batmana, kdyby jsme měli. Jo, co by prostě jako skočil do auta a vyřešil by to za nás, za všechny. No a když Batman, tak pojďme do roku 1995 a dáme si filmovou píseň z filmu Batman Forever. Za mě asi jeden z těch nejlepších Batmanů. Co myslíte? Nicole Kidman, Jim Carrey, Tommy Lee Jones a Val Kilmer.

0: thrill me, kiss me, kill me. Ty taky neví, co chtěj. Je 12 hodin, 7 minut. S vámi Hit Radio, tohle je Srdcovka číslo 1. A milovníci Batmana poznávají rok 95 a film Batman Forever.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: I'm Batman. Pojďte si to říct. I'm Batman. To je prostě jako nádhera. Díky moc tady Pítrovi za zprávu, který píše: Čau Jirko, Batmanem se mi udělal na úvod srdcovek ohromnou radost. Jako děti jsme si na něj hráli pořád. Mám ho rád dodnes. Nový díly jsou super, ale s Hádankářem a Jokerem je podle mě nejlepší. Čus bus, Pítr. No jo, pod to se asi i dokážu podepsat. Jsem zbožňoval Jima Curryho jako Hádankáře. Ten Joker, který se tam objevil, který ho stvárnil Tommy Lee Jones, taky jako fantastický. Je to samozřejmě víc jako komiksový než ty nový díly, které už teďko známe z toho 21. století. Ale je to prostě legendární. Takže jsem rád, že vám hned na úvod udělala radost filmová píseň. Mimochodem z roku 95 právě z Batmana Forever. Osobně doporučuju, pokud nevíte, co autem na dlouhý cesty, když pojedete někam na dovču, nebo s dětma na chatu, tak dejte si celý soundtrack. Fakt to stojí za to. Je to fakt jako skvělý. Je to vlastně podobný, jako když si pustíte soundtrack třeba z Forresta Gumpa, to taky jako co hit, to perla. Bude vás to bavit. No a když jsme u těch filmových věcí, tak ještě jednu radost vám tady udělám. V roce 1968 natočili Tenkrát na západě 91% na ČSFD. Úplný úlet. To je prostě, ten film je jasná srdcovka. A inspirovala hudebně spoustu kapel, skupin a tak dále. No a jednou z nich tak je i německá parta Downlaw, která na něj udělala takovou jako rapovou verzi. A říkám si, proč ne? Proč si ji nedat právě teď v našich srdcovkách? Tak jestli máte rádi rap, R&Bčko a do toho navíc i western, no tak tohle je prostě srdcovka s číslem 1 pro vás, pro dnešní den. Downlaw a nádherná věc Ennio Morricone, Once Upon a Time na Hit Radio.

0: elektronické scény, to je...
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak pokud patříte mezi milovnice Ďábel nosí pravdu, tak samozřejmě víte, ta odpověď byla úplně jasná. A nebo i seriál Grey's Anatomy, i tam se objevila tahle legendární píseň. 12 hodin 17 minut, vůbec jsem netušil, že ty srdcovky budou dneska až takhle moc filmový. Ale na druhou stranu, proč ne? Teď když si vzpomeneme, a teď i vy, když si vzpomenete na 90. léta, tak se vám 100% prostě vybaví videopůjčovny, vybaví se vám videokazety. Byla obrovská výhoda, když někdo v baráku, jakože v paneláku, tak měl i videorekordér, který dokázal nahrávat, takže kolikrát jsme si prostě jako přehrávali ty kazety z té půjčovny na nějakou koupenou, no, prostě se to tenkrát dělávalo, no, tak to bylo. Na druhou stranu, taky jsme seděli u televize, nahrávali jsme si stejně tak jako na normálně audiokazety z rádia a písničky, tak jsme si nahrávali i filmy z televize. Tenkrát naštěstí ty reklamy nebyly tak extrémně dlouhý, ale i tak jsme si museli dát pauzu, že jo, protože se to pak nedalo nějak sestříhat. No, jsou to nádherný vzpomínky. A když vy si teď vybavíte sebe jako děti, co chodili do videopůjčovny, anebo na váš obývák plný videokazet, co byl tenkrát váš nejoblíbenější film? Zkuste trošku popřemýšlet, napište mi film a já zkusím k tomu najít i hudbu a ještě bychom si ji dneska v srdcovkách mohli dát. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp sem do studia Hit Rádia, tak se těším a do té doby tak si dáme jednak Chicago a právě teď i Master Boy.

0: Jak moc těžké je se někdy omluvit, tak o tom je celá tahle píseň. Hard to say I'm sorry. Jo, já se taky budu muset omluvit, protože nám končí dnešní srdcovky. Toto uteklo.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ale na druhou stranu, aspoň jsme si to užili. Ještě jedna srdcovka nám zbývá, ta bude dneska filmová. Na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777 mi posíláte tipy vašich nejoblíbenějších filmů, na který si pamatujete jako děti. A tady samozřejmě milovala jsem Bod zlomu s Keanu Reevesem a ta hudba fantastická. Zdraví Ilona. Ahoj, jasně, musíš uznat, že další hodně vyvedený soundtrack je z Matrixu 1, to je prostě strop. Pod to se podepíšu, to si vybavíme asi všichni, kdo jsme chodili na začátku milénia do klubu, tak jakmile se začaly hrát nějaký věci z Matrixu, tak ta klubovka byla neuvěřitelná. Lví král, dokonalý film neboli pohádka s krásnými písničkami, vyrostli jsme na tom se ségrou, je nám 38 a 39 let a stále ten film milujeme. Díky moc za vzpomínání, zdraví Lucie. No, rádo se stalo. Co tady máme dál za vaše tipy? Predátor. To je skvělý, ale pozor, jo, Predátor a píše to dívka. Ahojky, za mě je to Predátor, zbožňuju ho doteď a je to moje nejsrdcovka. Upřímně jsem zbožňovala taky Arnolda jakože policajta ze školky, juniora a tak dále, ale když jsem viděla Predátora, začala jsem Arnolda nesnášet, protože zabil toho super ufouna. To se producentům fakt nepovedlo. No, tak aspoň někdo mu fandil tenkrát. No, bude to těžký pro mě vybrat teda jednu píseň z nějakého filmu. Z jakého by to mělo být? Jaký je ten váš nejoblíbenější? Dejte ještě vědět na 777-937-777. Tady vidím poslední Mohikán, to je topka. No, ježišmarja, to zbožňuju, samozřejmě. To mi připomíná i plzeňský hokej. To jestli máte rádi poslední Mohikán a máte rádi hokej, zajděte se někdy tam, protože to je nástupovka plzeňských Indiánů. Jo. Tak možná, že já mám teď svýho favorita. No ještě mě můžete zkusit nějak přesvědčit na ten váš film. 777-937-777, máme na to cca 10 minut.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500

0: www.zdravíčíny.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika s hitem Blízko, je 12.36, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: Je tady poslední srdcovka pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. Bude to filmová píseň, těch filmů jste opravdu napsali strašně moc. Od Top Gunu přes Pomádu až po Hříšnej tanec. Bylo to těžké vybírat, ale nakonec vybírám píseň z filmu Duch. Za prvé, je to nádherný film. Za druhé, je to nádherná píseň. No a za třetí, všichni máme někoho, kdo už tady s námi není a dali bychom cokoliv, cokoliv za ještě jednu poslední možnost se rozloučit a obejmout se, jako to bylo v tom filmu. V tomhle je vlastně asi celé poslání legendárního filmu. Tak zavřete oči a představte si, že právě teď se můžete obejmout. Tahle píseň je pro nás, pro všechny a speciálně ji posílám i do Rádia Kiss a rodině jejich kolegyňky Báry.

0: Pojďme utřít slzu, zhluboka se nadýchnout a žít dál.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Život je krásný a máme štěstí, že pořád můžeme být na této planetě, tak pojďme si to užít. Pojďme si nestěžovat na to, že venku je strašný horko, protože za půl roku tady bude strašná zima a budeme si říkat už, aby zase bylo teplo. Pojďme si užít ten každý den, stejně tak, jako si užíváme od pondělí do pátku ve 12 hodin Srdcovky Hit Rádia. Za chvíli nejnovější zprávy do té doby z hitů, například Eva Farna a Mirai, a dáme taky Simple Plan. Welcome to my life. Další skvělá hudba. A když to stihneme, tak dáme Disturbed. Tak buďte s náma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
9: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
11: Hit Radio.

0: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Je tedy závěr úterního poledne, my jdeme na zprávy na Hit Radio, pro vás připravena také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na D1 u Kroměříže směr Přerov je zavřený levý pruh, opravují telematiku a jedním pruhem se jezdí taky na sjezdu z D1 u Hulína na D55 směr Otrokovice. Tam to bude pokračovat ještě pár dní. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
3: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
4: Hulín na Pajedla směrem k vyhlídce, pozor, je tam překážka.
3: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno. Zachraňte nás!
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju!
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
8: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje. Uvedl to na síti X. Pravidelně je podle něj konzumuje zhruba 70 tisíc českých dětí ve věku od 11 do 15 let. Ve sněmovně podle něj vzniká návrh na tuto regulaci. Krásy Česká každoročně lákají miliony lidí. Turistické cíle po celé zemi loni zaznamenaly vysokou návštěvnost a stále více lidí cestuje i mimo tradiční turistická místa, potvrzuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismüller.
12: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedles v Kutné Hoře.
11: Velké oblibě se v létě těší také park Miraculum v Milovicích nebo Skybridge na Dolní Moravě. Současná vedra mají ve Francii první oběti. Od víkendu se tady utopilo 20 lidí, kteří hledali úlevu od veder koupáním na nehlídaných místech. Poprvé v historii dnes platí nejvyšší stupeň výstrahy před horkem na více než polovině francouzského území. Teploty tady šplhají k 45 stupňům. A teď ještě pohled k nám.
1: Nový zimák v Uherském Hradišti se nám otevře už v září. Stavba na místě bývalého zimního stadionu úspěšně pokračuje. Zastupitelé teď taky schválili vznik nové městské společnosti. Ta zajistí provoz a správu stadionu. Chtějí mít totiž ve vedení zimáku profíky, aby mohl fungovat i komerčně. Organizovat bude třeba i letní kempy a soustředění.
13: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
1: Slunečné počasí nám na východě Moravy pokračuje. Teplota se dnes i zítra zastaví u 30. Do konce týdne se nám pak bude oteplovat. Noční minima čekejme kolem 13 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 13 hodin a 3 minuty, s vámi Jirka, přeju pohodový den, taky dobrou chuť k obědu, pokud ještě i takhle po pravém poledni máte čas a polední pauzu, to vám přeju, taky trošku závidím a taky hodně přeju. A zajímá mě, jak se na tom s obědama, chodíte někam do restaurace anebo si nosíte do práce krabičky z domova? Pokud jsou to krabičky z domova, napište mi na 777-937-777. Co je ten nejzásadnější důvod? Proč si nosíte jídlo z domova do práce v krabičkách? Proč to potřebuju vědět? Má tu spojitost s norským týmem na fotbalovém mistrovství světa. Vysvětlím za chvíli, do té doby Coldplay nebo právě teď Pharrell Williams.
3: Hit Radio Zlín.

0: Rihanna na Hit Radio. Je úterý odpoledne, už máme po obědě, za chvíli bude 1:45 a prachy, tak to je nejčastější důvod, proč si nosíme do práce jídlo z domova v krabičkách. Není to proto, že byste neměli kolem dobrou restauraci, že rádi jíte sami nebo zdravě, ale jsou to opravdu peníze. Alespoň podle toho, co píšete na WhatsApp Hit Radia s číslem 777-937-777. A vlastně to dává smysl. Já to tady v rychlosti počítám. Oběd je dneska minimálně 2 kila, to znamená 4 tisíce měsíčně jenom za oběd. To znamená, že na krabičkách se určitě dá ušetřit. Tak chápeme to, naprosto pořádku, úplně v pohodě. Úplně jiný důvod, než vy, má fotbalová reprezentace Norska. Ta si nechala do Ameriky poslat lodí 1 tunu jídla na letošní mistrovství světa. A to teda převážně ryb. A ne, aby ušetřili, ale protože nevěří jídlu v Americe. Prostě chodí kolem, koukají takhle na ty normální Američany, kteří jsou podstatně jako jiných proporcí než zrovna tady ti norští atleti a nevěří jídlu. Takže chtějí mít svůj tým skvěle připraven a tak si teda nechali poslat 1 tunu jídla lodí. To je mazec, jo? Chtějí mít tým ready a ne, aby byl věčně na záchodě s bolestma břicha? Tak si říkám, je to paranoia, anebo to dává smysl? Ty severské země, ty jsou asi ohledně ryb zvyklí na úplně jiný level, to je pravda, takže u nich se to asi dá pochopit. A když to vezmu úplně do detailu, tak si uvědomte, vy když jedete na dovolenou, jo? Já jsem se narodil v Plzni a když jedeme s klukama jenom tady na vodu, tak stejně si pro jistotu beru taky 6 plzniček z domova. Radši sebou.
1: Fancy!

0: Green Day na Hit Radio, to je taky skupina, na kterou když půjdete na jejich koncert, tak na to nikdy do smrti nezapomenete. Byli u nás v Česku úplně poprvé na přelomu let 95-96, vlastně dvakrát hned po sobě krátce. No, nebyl jsem. Bylo mi 10, ale vlastně jsem je jako živě nikdy neviděl. Pokud vy ano, tak vám to přeju, ale hodně vám to taky závidím. Kdo ale u nás koncertuje velmi pravidelně, tak to je skupina Činasky. My si dáme za chviličku. S hitem stejně jako já. A možná, že i tohle je hit, který zazní v rámci jejich letního turné. Mimochodem na turné po Česku se vydávají po dlouhých 3 letech. Tak pokud vyrazíte, užijte si to taky.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Hit Radio. It makes me feel

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

LP Lost on You na Hit Radio 13 hodin 630 minut. Dneska je úterý 23. června, to znamená, že dneska večer můžete vyhnat zlý duchy, konečně, jo? Stačí si udělat ohníček. Dneska v noci je svatojanská noc, to znamená, že po Česku budou opět svatojanské ohně, což nevím, jestli je v tomhle vedru a suchu vlastně úplně dobrý nápad, no. Tak možná místo toho můžete vyrazit třeba trhat magický byliny, jako heřmánek nebo třezalku. Natrhaný dneska v noci mají prý největší léčivou sílu. Takhle, ne, že bych tomu úplně věřil, jenom hážu takhle do placu tipy, co byste třeba mohli dělat, abyste si uvolnili myšlenky, abyste nemysleli na, já nevím, politiku, kterou teď momentálně v Česku máme, a nějaký ústavní žaloby prezidenta na vládu a tak dále, abyste nemysleli třeba na fotbal, ze kterého úplně nemáme radost, na mistrovství světa, nebo abyste třeba nemysleli na to, že zrovna vaše dítě dneska přišlo s tím, že ho nakonec nevzali na tu střední školu, protože to se dneska děti dozví. No, tak jenom abyste si prostě takhle jako vyčistili hlavu, tak můžete zkusit třeba tohle. Kdy jindy, než dnes, když k tomu ta svatojanská noc navíc spěje, navíc má být nádherně v Česku, má být úplně jasno a horko, tak můžete vyrazit. Teď linky.

0: frekvencí se na Hit Radio, je úterý odpoledne, s váma Jirka Plenář. A co máte teď na sobě? To neberte nějak jako takovou tu typickou otázku, ne. Zajímá mě to, jestli máte na sobě nějakou růžovou barvu. Nevím, ponožky, tričko, spodní prádlo nebo gumičkové vlasek třeba. Prostě dneska je totiž Mezinárodní den růžové. Dneska se oslavuje růžová barva, tak pokud náhodou na sobě něco máte, no tak jste skvěle připraveni i do dnešního dne, to je nádhera. Tak když je to teda den růžové barvy, tak my se tady alespoň taky můžeme pustit nějaký hity na oslavu právě růžové barvy, tak co bychom si třeba mohli dát? Ne, pardon, to je špatný tlačítko, tohle jsem chtěl. Jo, to je ono. Jennifer Lopez, Pitbull on the floor. A stihneme taky Dašu. A budou taky The Calling. To všechno do 14. hodiny tady na Hit Radio, tak hezký růžový den.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mira.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovny.

0: pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je domo, to se počítá.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Hit Radio. Hit Radio.

0: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Daša s Item Austin, krátce před 14. hodinou, za chviličku nejnovější zprávy s Lucí, která nám řekne, jak to dál vypadá s tím chlapíkem na útěku, jestli už ho mají nebo nemají, podrobnosti ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pracuje se u Poryčan, konkrétně za Jestřebicemi směrem na Kyjov. Až do soboty se tam budou přes den pohybovat dělníci, projíždějte opatrně. Do 10. července máme úplně uzavřenou silnici z Rimic na Holešov. Musíme objížďkou přes Količín. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Prázdniny začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
6: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hey, this is Ava Max.
10: All the hits.
11: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Více než 60 hlídek, včetně vrtulníku, aktuálně stále pátrá po ozbrojeném muži. Ráno se pohyboval v okolí učiliště v Čelákovicích u Prahy, později pak v Brandýse nad Labem. Jedná se o 55-letého Petra Šimona, který je ve špatném psychickém stavu. Pátrají po něm také kriminalisté v Novém Bydžově, kde preventivně uzavřeli veřejné budovy. Pokud muže uvidíte, kontaktujte linku 158. Premiér Andrej Babiš odletěl do Maďarska na jednání premiérů zemí Visegrádské skupiny V4. Na programu bude migrace, energetická politika a koordinace postupu zemí v rámci Evropské unie. Skupinu V4 vedle Česka a Maďarska tvoří ještě Polsko a Slovensko. Léto vybízí k venkovním piknikům nebo grilování. Zvýšenou pozornost bychom ale v těchto horkých dnech měli věnovat zacházení se surovinami. Doplní mě mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
14: Odborníci doporučují věnovat pozornost správnému skladování potravin, dostatečné tepelné úpravě masa a prevenci křížové kontaminace při přípravě pokrmu. Zvláštní pozornost by měla být věnována také drůbežímu masu, výrobkům obsahujícím syrová vejce a potravinám skladovaným při nevhodných teplotách.
13: Zlikvidování bakterií v mase při grilování nám zaručí minimální teplota 70 stupňů po dobu alespoň 20 minut. A teď ještě pohled k nám.
1: Vrbětice okolí stále čekají na vyčištění pozemků po výbuchu muničních skladů. Stát totiž stále nevytvořil dotační program, který je k tomu nutný. Až potom může Zlínský kraj vyhlásit veřejnou zakázku na pyrotechnický průzkum. Majitelé pozemků okolo Vrbětic na nich nemůžou hospodařit už od výbuchů skladů v roce 2014.
15: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
1: Užíváme si příjemný letní den, je slunečno a teplota do 30. Zítřek bude na východě Moravy velmi podobný. V dalších dnech má jít teplota zase nahoru. O víkendu bude až 38.
2: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Máme před sebou poslední společnou hodinu. Já jsem rád, že Lucie je pořád ještě se mnou tady ve studiu i po zprávách. Luci, prosím tě, když slyšíš sousedy, jo, své, tak co uděláš? Zacpáváš si uši, anebo posloucháš?
13: Jako, U čeho, když slyším sousedy?
0: Dobrý dotaz. U čehokoliv.
13: Tak mě to nějak asi nevadí.
0: Já tady mám totiž jeden velmi zajímavý průzkum, který se týká nás a našich sousedů. Mm-hmm. A jejich špízlování. Jo? A,
13: okay.
0: A ten probereme hned po prvním hitu v našem pořadu Pravda nebo bullshit.
13: Že já vycházím z toho, že oni vlastně taky slyší mě, že?
0: A přičem?
2: Hit Radio Zlín.

0: Better Bitch Project na Hit Radio. Za chviličku Imagine Dragons, taky Enrique Iglesias.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože byly 2 hodiny odpoledne a je úterý, tak si dáme náš pořad Pravda nebo bullshit. A tentokrát tady mám celkem zajímavé téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 35%, což je tím pádem vlastně jako každý třetí Čech, šmíruje svoje sousedy. Při hádce i při usmířování, řekněme. Je to taková jako telenovela pro nás zadarmo. Tak co? Co si o to myslíte? Týká se vás to nebo ne? Máte to tak, že když slyšíte sousedy, že se hádají, tak že prostě si pustíte televizi víc na hlas a že vám je to jedno a děláte jako, abyste hlavně neslyšeli, a nebo naopak všechno takhle slyšíte a jenom si říkáte, ale oni se hádají. Ten jí teda, ježišmarjano, co zase proved? A pak to jako rozebírá samozřejmě ještě půlka celýho baráku, že jo? Je to takový jako přímý přenos. Tak jak to máte vy? Dejte vědět. 777 937 777.

aktuálku. Nebezpečný ozbrojený muž, o kterém jsme vám říkali ve zprávách, tak je dopaden. Teď jsme mohli pocítit takové malé zemětřesení z toho, jak nám spadl kámen ze srdce. Chystáme pro vás podrobnosti, nenechte si ujít zprávy tady u nás na Hit Radio. A to přesně ve tři. Teď Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte i rádio a dneska řešíme to, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 35% Čechů tak rádi šmírujou svý sousedy. Co vy si o to myslíte? Lucka píše, jasně souhlasím a myslím si, že je to víc než třetina. Minimálně polovina. Dělám to taky. Tomáš píše, hádky, ty poslouchám každý den od sousedů ze 6. patra. Už to máme doma jako malou telenovelu. Občas si otevřeme bramburky a posloucháme, kdo tentokrát vyhraje. Taky dobrý. Tady Pavel tak píše zprávu. My bydlíme v rodinném domě, máme plot a vidím, jak kolikrát sousedi chodí okolo, zastaví se a pak prostě čumí a čumí, co máme nového na zahradě. My jsme občas doma, koukáme na ně z okna, oni nás nevidí a stojí tam, drpou a čumí. Je to česká vlastnost. Taky dobrý. Další zpráva, Zdeněk. Ahoj, bydlím na sídlišti v paneláku ve 4. patře a občas koukám z okna a dívám se do oken ostatních sousedů. Tak doufám, že nemáš dalekohled, Zdendo. Pak už je to jako divný. Ale jo, chápu, no, tak já jsem taky jako kluk ze sídliště a taky si pamatuju, že prostě jsme se takhle jako dívávali a říkali jsme, jo, hele, tamhle ty, no, a tak. A teď, aby to nesklouzávalo jenom k tomu jednomu tématu, jo, o to nám přece jako nejde. Tady se bavíme jako obecně o tom, jestli otáčíme hlavu stranou a děláme jako, že se nekoukáme a nic neposloucháme, anebo opravdu prostě jako rádi šmírujeme a špízujeme naše sousedy. Pojďte se přiznat, anonymně, veřejně na Hitrádiu, 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, že je to pouze 35% z nás, anebo je to moc velké číslo?

0: Něco na probuzení, ať mi v tom horku neusnete. Flowride a Kesha, je 14.23.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jak to vypadá?
1: Vědci
0: tvrdí, že 35% z nás normálně rádi šmíruje svý sousedy, tak se ptám, jak to máte vy. Tohle je hezká zpráva od Codyho. Hele, mně je teda úplně jedno, co, kde a jak dělají sousedi, ale má přítelkyně říká, hele, vedle v bytě spadne špendlík a už je s hrníčkem na zdi. Taky dobrý. Ahoj, my když jsme bydleli ještě s mojí teď už paní v bytovce a měli jsme se zrovna hodně rádi, tak na nás vždycky přišla zvonit sousedka a pak bylo slyšet jenom, jak rychle pospíchá k sobě do kutlochu. Dneska bydlíme už v baráčku a zase máme dobrou sousedku, která je jako security a vždy, když se něco děje, tak prostě vyleze. Zdraví Roman, tohle taky dobrý, čau. My jsme v rodinném domě přejmenovali sousedku na sondu, protože od rána do večera seděla na balkoně, kouřila a čuměla, co je kde nového. No a samozřejmě, že věděla, i když jsem se vrátil z hospody. A asi tohle je poslední zpráva, kterou si můžeme dát, tak to hezky vystihuje. Myslím, že jsme všichni nějak zvědaví. Já, když slyším vedle sousedy, tak mě to potěší, že to není jenom u nás. To znamená, pojďme udělat rezumé. 35% tvrdí vědci. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: jsou úplně, ale úplně mimo a vůbec neví, jak to v Česku chodí, protože jestli my něco jako máme rádi, tak je to špízování vlastních sousedů. Tak nezapomeňte, až dneska večer budete doma, ne že budete potichu, ať už budete dělat cokoliv, protože tím děláte jenom radost vašim sousedům. Ať se taky dozví něco novýho, ne?

0: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
1: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siviany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
0: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
2: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Klikni!
6: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
5: Co to je?
6: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
5: Ideální na léto s kámošema!
6: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
5: Tak to beru!
6: Když hry, tak Mironet!
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Zlín.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
10: Matracezahubičku.cz.
8: Hitradio. Hitradio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Také tady máme hlasovku od Lucie.
2: My když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahluchlí sousedi a bohužel přes stoupečky bylo všechno slyšet. A jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal na přes celý byt, volal Hano. A takže se to opakovalo asi 10krát za sebou. A pak říkal Hano, no co? A přines mi to ale děk. No, bylo to fakt vtipný. Já jsem se zezdohla tak smála, že to určitě nahoře museli stoupačky slyšet.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Ella Anderson na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut. Dobrá zpráva je, že byl zadržen nebezpečný muž se zbraní. Podrobnosti pro vás chystáme do zpráv přesně v 15 hodin. Zároveň tak jako projíždím, co se děje nejenom u nás, ale taky ve světě. A našel jsem tady teď aktuální informaci, že v Maďarsku zadrželi nějakého chlapa, který měl doma lidské maso, že jedl normálně kanibala v Maďarsku. To je strašný, to je strašný. No na druhou stranu jako v tomhle měřítku, tak už mám pocit, že i ta naše odpolední show snad bude jako normální teda. No nevím, takhle, zase nebudeme se pouštět do velkých teorií. Sami se nechte dneska překvapit zase s čím přijdou mezi 15. a 18.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo? Šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou. V poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
3: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
2: Tak se tady chytem za ruky společně a půjdeme spolu do odpolední show.
4: Zlepši si náladu. Hitra.

Bude 3:15. Venku už nám zase začíná svítit sluníčko. Ty mraky, které byly celý dopoledne, tak ty pomalu ale jistě půjdou pryč. Stejně tak jako já tady ze studia musím uvolnit místo také naší odpolední show. Ta pro vás i dneska bude mít plnou nádrž zdarma, tak pokud jste se starete nebo už jste součástí naší dopravní hlídky, tak opět máte šanci dneska mezi 15. a 18. Co stihneme ještě do 15. hodiny z hitů? Welshly Arms, Leony nebo taky Timbal.

0: tak je to venku, tak se máte na co těšit. Já se na vás budu těšit zítra, já jsem Jirka Pelnář a ve 12 nám zítra společně začnou srdcovky.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mira,
3: Rybičky,
2: Migové,
3: jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů,
2: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Xindl X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě.
12: Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
13: Klikni! Co frčí tohle léto?
14: Ravensburger kavetní hry! Minimum pravidel, maximum zábavy!
13: Ideální na prázdniny!
14: Doma, venku, na dovče!
13: Beru!
14: Když hry, tak Mironet!
15: Hit Radio! Hit Radio!

0: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Již nejlepší dopravní servis na východě Moravy, přes ulici Sokolovská v Uherském Hradišti, opatrně. Máme tu nehodu dvou osobních aut, která je v řešení. No a velmi podobně i zdržení očekává přes Kroměříž směrem na Holešov. Tady máme nehodu jednoho osobního auta na místě policie. Tvoří se dokonce i menší kolony. Tak s tím počítat. Kdybyste měli další info z cest, 601 13 1305.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: Ušetřete si
5: Distrulevně.cz. Náplně hned.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Po dvou kolech přijímaček na střední školy přijatých asi 98% deváťáků. Skoro 80% z nich se dostalo na školu, kterou si v přihlášce dali na první místo. Podstatně nižší úspěšnost je tradičně u víceletých gymnázií. Na osmiletá se nedostala ani polovina uchazečů a u šestiletých uspěla jen třetina. Vsetín se snaží bojovat proti bezdomovcům, zakáže jim spát nebo polehávat na veřejných prostranstvích v centru města, a to i přes den. Týkat se to bude náměstí, parku nebo nákupních domů. Město tím reaguje na stížnosti obyvatel, které obtěžuje chování některých problémových lidí. Vyhláška začne platit v létě, kdo ji poruší, dostane pokutu a z místa bude vykázán. Léto láká k pohybu, vyrážíme na kola, brusle, do hor i k vodě, s tím ale taky přibývá úrazů. Jak jim předejít, nám poradí fyzioterapeutka Iva Bílková.
14: Na delší výšlapy doporučuji trekkingové nebo nordic walkingové hole. Pomáhají zlepšit stabilitu a v kritických momentech mohou zabránit pádu a úrazu. Velká část sportovních úrazů v létě vzniká také kvůli přehřátí. Klíčová je hydratace.
13: Častým viníkem letních zranění je taky alkohol.
11: Fotbalový servis.
13: Nadcházející utkání mistrovství světa proti Mexiku bude pro řadu českých fotbalistů jedním z největších a nejdůležitějších zápasů kariéry. Vnímá to tak třeba i nejstarší hráč týmu, záložník Vladimír Darida. Bývalý kapitán věří, že se národní mužstvo dokáže proti spolupořadateli turnaje vypořádat s vysokou nadmořskou výškou i bouřlivou atmosférou a vítězstvím vybojuje postup ze skupiny. Fandit můžeme ve čtvrtek od 3 ráno našeho času. Dnes hrají třeba jedni z největších aspirantů na zlato Portugalci. Od 15 hodin se pokusí proti dalšímu outsiderovi Uzbekistánu napravit dojem z úvodu turnaje, kdy jenom remizovali s Kongem.
15: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
11: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Holubcová.
16: Zítra bude stejně jako dneska.
0: Jakože jak?
16: Stát vidíš, ne?
11: Hit Radio Zlín.
0: Máme rolety, no tak já se venku nedíváme, tady je klima.
16: Tak jo, my jsme byli teďka 3 hodiny venku zhruba, teda ono to bylo asi 15 minut, ale mám pocit, jako by to byly 3 hodiny, trpíme všichni.
0: Chápete asi určitě, že startuje teda odpolední show na Hit Radio Zlín za chvilku a my jsme si řekli, že ve 2 je to málo, ve 3 taky nic moc, tak tady budeme rovnou ve 4.
16: A hlavně prosím, se schladíme, že jo, bude řeč o čem?
0: Okay.

0: Tohle je velká srdcovka, 21 Pilots na Hitradiu Zlín. Tady v odpolední show, 8 minut po 15. Prosím vás pěkně, hlásíme úplně full studio. V tuhle chvíli nejen já, Pavel Cacek, Šárka Holubcová, ale zároveň s námi tady taky nový sportovní manažer a legenda zlínského hokeje Jarda Balaštík. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím všechny posluchače.
0: A je tady s námi taky event manažer Kuba Štefek. Prosím tě, pojď nám aspoň říct nazdár.
2: Nazdar.
0: My se ti ještě budeme samozřejmě věnovat. A protože já jsem teda chtěl rozhovor dělat sám, ale Šárka řekla, ne, já mám ráda hokej, to musím se ptát já. Tak je to tvoje.
2: Je to tak, prosím tě, tak Jardo, tak jako jsme tady teďka uprostřed léta, mluvíme o hokeji, tak spousta lidí asi to bere, takže máte ještě stále volno, ale ono už to tak úplně není, že? Nebo jak vy jste na tom teď aktuálně?
1: Ono už to tak úplně není, vlastně jsem paradoxně končím letní přípravu, takové to suché období, ten off-ice training, kdy kluci nabíhají, najíždějí kilometry, hodně posilují a vlastně jsme v předposledním týdnu přípravy. Od příští středy začínají dovolenou 2,5 týdenní a proto jsme si to všechno zpestřili tréninkama na ledě, jezdíme každý den na Kapku nebo do Kapka resortu, kde k té posilovně přibývá i příprava nebo trénink na ledě.
2: Mm-hmm. Ty říkáš, kluci si tak nabíhají a tak běháš to s nima, děláš to s nima všechno tady i v té letní přípravě třeba?
1: Ne, to není, ne, to není role sportovního manažera v tuto
2: taky
1: chvíli.
2: Ne, tak pojďme se věnovat roli sportovního manažera. My už jsme slyšeli o tom, že nějaké posily přece jenom přicházejí, to je tvoje parketa. Řekneš nám k tomu víc, na koho se můžeme ve zlínském dresu těšit v příští sezóně?
1: Určitě to řeknu rád. Vlastně k Danovi přichází Pavel Kantor do brankoviště, jako doufám si říct posila a rovnocenný partner k Danovi, k tomu, aby jsme měli vyrovnanou brankářskou dvojici. Do obrany přichází z Olomouce David Škůrek, kterého považuji za velmi, velmi dobrého defenzivního obránce. Podařilo se nám z americké univerzity přivést kanadského klučinu Jacoba Gavina, který se k nám připojí v koncem července na ledě. A do útoku jsme přivili nejproduktivnějšího hráče loňské první ligy Radka Čípa, znovu z Extraligy Olomouce Kubu Doktora. A doplnili jsme to, doufám, hodně nějakýma mladíkama z naší akademie.
2: No a myslíš, že už je to, řekněme, trošku už jako finále, nebo budete ještě někoho hledat, přidávat? Co bys třeba ty rád jako přitáhnul do Zlína, řekněme?
1: Já bych to moc rád, ale hledáme ještě jedna obránce a jednoho středního útočníka. Dovolím si říct, že jsme velmi blízko k dotažení toho obránce, že rád bych, aby se to všechno podařilo v následujících dnů a pak bude zbývat jenom ten správný centr.
2: Jardo, ty jsi zažil, řekněme, opravdu takové ty zlaté, krásné časy zlínského hokeje, na které my fanoušci vzpomínáme úplně nejradši. Proto jsem tak opravdu mám radost, že tě tady dneska máme. Co podle tebe dnešnímu Zlínu chybí k tomu, aby byl přesně v takové jako formě, řekněme, a v takové slávě, jako to, co pamatujeme právě v těchto dobách tvých?
1: To je asi na hodně dlouhou odpověď. Chybí tomu spoustu. Ale možná, kdybych měl říct to nejdůležitější, takové to jádro těch zlínských kluků, na kterých to stálo. A dovolím si tvrdit, že já jsem byl jednou z toho součástí té party a pak se nabalovalo to okolí, ta kvalita z okolí, která pak fungovala jako jeden celek. A mým úkolem, nebo proč jsem taky tu nějakou výzvu přijal v podobě tady nové výzvy, je to, aby tomu dával nějaký směr a kluci ze Zlína pro mě budou vždycky důležití.
2: Výborně, to je krásný a právě proto mám takovou otázku pro tebe na závěr. Kdybys měl nám fanouškům slíbit fakt takovou, řekněme, jednu konkrétní věc, kterou v roli sportovního manažera prostě splníš, tak co to bude? Co bude taková ta fakt tvůj, jako proto jsem přišel?
1: No, zlínské srdce a naprostá jednota jak v klubu, tak mezi fanouškama a v celém městě Zlín.
2: Mě to normálně dojímá, přátelé, tak Jarda Balaštík, děkujeme.
1: Já taky děkuju. Hit Radio Zlín.

0: Kapela Krištof za námi na Hit Rádiu Zlín, taky odpolední show 2 minuty po 15:45 se vám hlásí Pavel Cacek, Šárka Holubcová, ale s námi už taky v rámci delegace ze zlínského hokeje event manažer Kuba Štefek. Dobré odpo.
1: Krásné odpo.
2: Kubi, prosím tě, nás teďka poslouchá spousta lidí, spousta fanoušků zlínského hokeje a teď si řekli, počkej, však já nemám ještě permicu. Takže otázka je jasná, první na tebe. Už se prodávají permice, případně dokdy budou, máme čas a čekáte, že ten nával teprve přijde největší?
1: Tak určitě. Permice se prodávají vlastně do 17. června měli předkupní právo ti, kteří vlastní permice jich z minulých sezon. No a teďka už jsou permice v prodeji a je možné si je zakoupit. Spousta veškeré informace a detaily od kdy do kdy, kde a jak jsou k nalezení na našem webu anebo taky na v aplikaci Beran, takže prodeje už jedou.
2: My jsme tady probírali s Jardou před chvilkou, že teda hráči už vlastně suchou přípravu mají téměř za sebou. Mě by zajímalo, co ty vlastně? Tobě ta sezona oficiálně startuje až opravdu na začátku sezóny, nebo takže ty máš furt volno ještě jako, nebo? Ne, dobře, asi ne.
1: ty jsi několikrát řekla, že nic nedělám a ještě to ani nestíhám. Samozřejmě víceméně volno nebylo a volno bude následovat teď, kdy vlastně, jak Jarda říkal před chvílí, kluci budou mít teď po té suché části, budou mít dovolenou. Takže nás to čeká také a nějakých 10 dní si tam určitě najdeme, ale víceméně skončila sezona a 2 dny potom už jsme začali vyšívat na té následující. No.
2: Výborně. Čeká fanoušky v příští sezóně i třeba z tvojí strany nějaké jako překvapení, něco, na co se můžeme těšit při každodenních zápasech domácích?
1: Ano.
2: A řekni víc, no tak. Nenech se přemlouvat.
1: Určitě pracujeme na tom, aby se výrazně rozšířila a byla daleko víc ještě fanzona. Protože je to jeden z těch úspěšných projektů našeho klubu a opravdu si myslíme, že to zase posuneme na krásnou úroveň. Chystáme spoustu nových věcí, i co se týče zápasového dne a programu samotného zápasu. I toho, co se týče světel a kostky a tak dále a tak dále. Změny nastanou i na čajkárně uvnitř a myslím, že se máme na co těšit, protože samozřejmě víme, že ten dům má svoji historii, ale i tak se snažíme a Steza a město a klub se snaží, aby se to posunulo vpřed, takže určitě čeká spousta zajímavých věcí.
2: A co nás čeká teďka v nejbližší době? Teďka už přes léto nějaké akce společně s hokejisty, kde je můžeme třeba potkat, vidět?
1: Tak my se potkáme vlastně už teďka v sobotu společně, pokud se nepletu, v parku Komenského.
2: Je to tak?
1: Na akci Zlín žije.
2: Jo.
1: Jo, takže tam už budou někteří kluci i mít autogramiádu a bude tam maskot, bude tam nějaký merch. Budeme mít letáky a informace o tom, co nás právě čeká. Samozřejmě se pak uvidíme už třeba během Barunky, ale 13. srpna je důležité zmínit, že už začínáme první domácí přípravný zápas s Nitrou a vlastně posouváme se až k tomu, že ke konci srpna bychom chtěli s fanoušky udělat takovou společnou brigádu a takový happening právě na čajkárně a trošku si to ještě zvelebit. No a 3.9. je tam potom generálka se Zvolenem, 5.9. potom tradičně bývá před sezónou vlastně den s Baranem, kdy se představuje kádr, dresy a bývá autogramiáda a setkání se všemi z klubu, tak pracujeme na tom a vypadá to, že by to mohlo klapnout u Míši Topič vlastně na tržnici pod Kaštany a celý klub bychom tam mohli přenést, včetně partnerů a spousty zábavy a mládeže, takže to by byla pecka, no a 9.9. se začíná Maxaliga.
2: Nekecej, už no, takhle, jasně, no, to je fakt za rohem. To je, počkej, nebudeme strašit, protože to je začátek školního roku, tak nebudeme děsit děti, že mají už jako konec prázdnin, zdaleka ne. Teď si užíváme léto, užívat si ho budeme klidně i se zlínskými hokejisty. Pavle, slyšel jsi, že budou mít brigádu, jo? Budou tě čekat.
0: Já nebudu chodit, já to vám říkám na rovinu, jak vás mám rád, tak pracovat nebudu.
1: Pavle, ale já jsem tě jenom chtěl říct, nebudeš chodit, neboj.
0: Tak děkujeme pěkně. To prosím vás, tady za námi přišli ze zlínských Beranů, ze našeho hokeje event manažer Kuba Štefek a taky legenda zlínského hokeje Jarda Balaští. Pánové, ještě jednou moc krát děkujeme za váš čas.
3: Rádo se stalo.
1: Děkujeme za pozvání.
4: Hit Radio Zlín.

0: Vín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Teď už ale nejlepší dopravní servis na východě Moravy, dávat pozor přes ulici Sokolovská v Uherském Hradišti, tady jste nám ještě dopsali na 601 13 1305, náš WhatsApp psal Marek, že tady je nehoda dvou osobních aut, docela tvrdší a prej se projíždí krokem, tak s tím počítat, že se zdržením. Skromně říct, že na Holešov se zdržíte, tady máme zase nehodu jednoho osobního auta na místě policie.
0: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
2: Prázdniny!
0: Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlín.cz.
3: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mira.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
0: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Podle mě ten nejpovedenější single od Taylor Swift, neboli Fate of Ophelia, tady na Hitradio Zín odpolední show s vámi Pavel a Šárka. No a my jsme si pro vás dneska něco nachystali a obětovali jsme se a šli jsme do toho pekla ven.
1: Je to tak, přátelé, ale co ještě horší, my tam vyženeme i vás, protože my jsme někde v centru Zlína ukryli dva lístky na Karpaty Fest, samozřejmě na celý festival od pátku až do neděle, takže Kateřina Marie Tichá, je tam vypsaná fixa moje oblíbená, jej, bude tam Sofián, bude tam Ben Kristoval, jde tam je toho strašně moc. Pískovna se vrací v nedělu, to je taky pískovna, super, běžte se podívat, přátelé.
0: To je něco pro děti.
1: Je to tak, přesně, je to velká paráda. No každopádně, pokud tady chcete vyrazit na Karpaty Fest úplně zadarmo, tak máte šanci vyhrát si dva lístky, co vyhrát, najít si je někde v centru Zlína. Kam jsme je ukryli?
0: My jsme, já to nemůžu říct.
1: No nemůžeš to říct.
0: Tak proč to tak řekla, my no, položíš protože otázku.
1: Jsi, protože jsem myslela, že řekneš, že se to dozví na Facebooku, Instagramu, je Hitradio Zlín.
0: Tak ještě jednou, teď se můžeš zeptat.
1: Dobře, tak jo. Kam jsme je ukryli?
0: To ti, Šárko, nepovím, ale řeknu, řeknu ti, že na Facebooku nebo na Instagramu ve storyčku v tuhle chvíli najdete jasnou nápovědu. Přesně. A to video, kde jsme je skryli.
1: Teď to tam vyprdneme, rychle se podívejte, ať jste tam první.
0: Takže my držíme palečky, k tomu pouštíme dobrou muzičku, tak jenom, abyste měli lepší úteríček.
1: Pavlíček a Šárinka s vámi.

0: Jules the Fast Boy, tady na Hit Radio Zín, odpolední show, s vámi Pavel Cacek a Šárka Holubcová, no a v pátek to startuje, v sobotu pokračuje a v neděli završí svůj program Festival Zlín žije.
1: Ty se těšíš extrémně, že? Ty tam totiž s Filipem velmi zase budete dělat pekelnosti, jako vždycky, jako každý rok, přátelé. Ano, Pavel s Filipem to opět moderují, já tam ale budu taky a bude tam celý tým Hit Radio Zlín, protože v pátek budeme vysílat živě ze Zlín žije, přímo z parku Komenského, budeme nahoře úplně na největší výhni, mimochodem moc se těšíme, přijďte nás podpořit, prosím.
0: A přineste vodu.
1: Přineste hodně vody.
0: Přineste hodně vody. Tak se nám samozřejmě budeme těšit, že s tam vysíláme, to už zaznělo. Já jsem jenom chtěl říct, že co se týká naší moderace s Filipem, my tam budeme teda u zámku, což je ta hudební stage, kde budou ty největší jména, jako například Tom Artway, Praga Union a podobně. Nicméně loni mně se tam povedlo zhodit klávesy, rozbít bicí a zhodit někomu kytaru.
1: Hezky pěkně. A bylo to všechno v rámci jedné kapely, nebo?
0: Ne.
1: Aspoň, že tak.
0: A ještě k tomu se loni Filip svlíkal. Takže bych... Oh. Repovali jsme. Takže jenom chci naznačit.
1: Prostě u toho musíte být, přátelé.
0: Že letos to bude ještě horší.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
13: Hitrádio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: se vlastně docela hodí poetika zkouším žít. Protože tak to cítí většinou děti, jako zkouším, jo, spoustu věcí.
1: Ano, během školního roku hlavně, ano. Zkoušíme to přežít, prostě každé ráno vstaneme a nějak to dáme.
0: Přijde matika, zkouším žít,
1: jo. No.
0: Tak prosím vás, teď je ale potřeba na vás, jako rodičích, se zamyslet, co vaše děti letos dokázaly a jste na ně za to právě hrdí a pyšní. Stačí to napsat na 601 13 1305, ideálně samozřejmě poslat hlasovku, ale může být i textová zpráva.
1: My vám za to dáme stupenky do Gimpom parku, že jo? Je to
0: přesně tak.
1: V Rožnově pod Radoštěm, krásné lanové centrum, mimochodem, když jsem to zkoušela já, tak jsem si říkala, že nechápu, proč na to jako můžou pouštět děti.
0: Jsi tam už byla?
1: Já jsem tam byla, bylo to pro mě hrozný, já jsem se strašně jako bála, ani vlastně nevím čeho, protože celou dobu si jako připoutaný, přivázaný, že jo, ale já jsem nemyslela, že fakt se měla mozuly na rukou, jako.
0: To je psycho.
1: Úplně strhaný puchýře.
0: Oni tam mají, já jsem si všiml, tu velkou zorbingovou kouli.
1: Jo, to je taky boží,
0: do které si vlezete a ta koule se prostě pošle na vodu a vy jste vlastně na vodě, ale nejste mokří. A to je vlastně hrozně cool.
1: Je to super, je to tam fakt super.
0: Takže Gibbon Park, dostanete 3 VIP lístky přímo do Gibbon Parku, pokud nám napíšete teda, co si myslíte, nebo na co jste hrdí, na svoje děti, co letos dokázali nebo udělali.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a potěším, v tuhle chvíli nevidím žádné komplikace. Tak prosím vás, hlavně nám to tam na těch cestách, jakožto řidiči, jako naši vyslanci a agenti na cestách, udržujte v poklidu a pohodě. Ono ale kdyby náhodou se něco stalo a k něčemu jste se přichomítli, 601 13 13 05.
1: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: 16 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Je to kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu respektuje, není ale podle něj dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Opoziční politici považují krok prezidenta za správný a postoj Pavla chápou. Můžeme si pořídit Baťa Pas, jde o turistický průkaz, díky kterému získáme slevu na vstupné do vybraných institucí zapojených do projektu Baťův region. Jde třeba o památník Tomáše Bati, Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně nebo Čiperovu vilu. Nadace Tomáše Bati zase nabídne slevu na vybrané produkty a zadarmo můžeme získat třeba i kafe. Ministr zdravotnictví Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Dnes to uvedl na síti X. Pravidelně je podle něj konzumuje téměř 70 tisíc českých dětí ve věku od 11 do 15 let. Ve sněmovně podle Vojtěcha vzniká návrh na tuto regulaci. České i zahraniční tenistky podpořily Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti. Prý proto, že loni neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Za Vondroušovou se postavil i Český tenisový svaz nebo bývalý fedcupový kapitán Petr Pála. Slunečné počasí nám na východě Moravy pokračuje. Teplota se dnes i zítra zastaví u 30. Do konce týdne se nám pak bude oteplovat. Noční minima čekejme kolem 13 stupňů.
14: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča. 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
11: Hit Radio Zlín.
0: Tady na Hit Radio Zlín odpolední show jdeme zdravit dvě absolutně rozdílné obce. Já jdu zdravit Rajnochovice.
15: A já jsem řekla, že pozdravíme Rajnošky. Tak ježišmarja, tak se tomu říká, ne?
0: Jsou někde v jižních Čechách, ne?
15: To jsou tady, ty naše tady
0: Rajnošky.
15: Krásný. No jasně, do Rajnošek se jezdilo vždycky na výlet.
0: Existuje někdo, kdo žije v Rajnochovicích a nikdy v životě, aspoň jednou, tomu řekl Rajnošky?
15: Napište. Myslím, že jo. Přátelé, pište, prosím.

0: někdy na Hitradio Z nebo třeba v odpolední show slyšeli se Šárku Holubcovou vymlouvat? Teď to zažijete. Prosím vás, já jsem si tady nachystal téma, na co si dá obrovský pozor, když cestujete na dovolenou autem. Jedna z těch věcí, ještě než se k tomu dostaneme. V Rakousku jsou například úseky, kde je zakázáno sjíždět z dálnice, pokud nejdete rovnou do toho místa, do toho regionu, kde ten sjezd vlastně je. Nemůžete tak objet nějakou kolonu, do které se můžete dostat. Pokud v té koloně jste, musíte ji prostě jako vytrpět. Dokonce i pokud vám například v Německu nebo v Rakousku dojde v koloně benzín, je zakázáno. Za to je flaster až 70 eur. Teď je tvůj prostor.
1: Já jsem se ptala, jestli ten flaster je i za to, když mi dojde benzín na dálnici, protože ano. To se mi stalo v Česku teda.
0: No tak tady to se to asi neřeší tolik.
1: No tady naštěstí ne, no, ale taky jsem se tehdy trochu bála, no, ale nebudu říkat ten důvod, to nechci říkat.
0: Proč se zbála? Já nevím, jestli
1: to. No dobře, no, tak měla jsem prostě v kufru. Ne, já nebudu to říkat.
0: Co jsi měla v kufru? Nás to jako zajímá. To jsou věci,
1: měla,
0: člověče.
1: Dobře, měla jsem tam technické konopí.
0: Technické konopí?
1: Ano, technické konopí. A tak to hezky vonilo, že jsem měla strach, že jako budu podezřelá z něčeho nelegálního.
0: Tak proto
1: a...
0: si pořád šťastná. No dívejme se na ní, no. Co se nedozvíme? Technické konopí, to teďka budu říkat policajtům taky, až mě zastaví náhodou. Tak prosím vás pěkně, to jsou jenom malý výčet věcí, které vás můžou potkat na cestě na dovolenou, i třeba pokud převážíte technické konopí, bych úplně nedoporučoval. Nicméně, co je za vás nejvíc zrádné na cestách? Mě zajímá. 601 13 13 05, především teda...
1: Já vím, ostatní řidiči.
0: Se nepočítá. Prosím vás, vy co jezdíte pravidelně, třeba do Chorvatska, dejte nám vědět, co vás podle vás nejvíc může zradit. A kdybyste nováčkům, kteří se třeba chystají takhle poprvé, co byste jim poradili, kdybyste mohli? 601 13 13 05.

0: Tady odpolední show na Hit Radio Zlín a musíme si prozradit, co jste nám to vlastně psali. 601 13 13 05 padla tady otázka, kdybyste jakožto matadoři, někteří, co jezdí třeba do Chorvatska nebo někam k moři pravidelně v létě, co byste poradili nováčkům, kteří teďka třeba se chystají letos poprvé na tu dovolenou takhle autem, co je podle vás nejvíc zrádné? Kuba píše, hlavně se psychicky připravit na to, že děti neposedí. A je možný, že v noci nebudou tak úplně spát. Zní to jako drobnost, ale zkuste o půl čtvrté ráno řešit někde na odpočívadle děti, které nechtějí spát.
1: Jasně, a ty takový to, jak jsou jako ještě navíc unavený, ale už nemůžou usnout.
2: Ježišmarja. Ano, to chceš člověk potom sjet prostě do příkopu.
0: Jo, to tam chceš nechat. A je to jako sám, to je hrozný. Roman, hlavně únavu za volantem nepodceňovat. Ani energiťáky to nezachrání. Fakt si každé aspoň 2 hodiny zastavit a dejte aspoň 15 minut klidu. Věřte.
1: Krásná rada, Roman. Dobrý, jo.
0: Tak děkujeme za to. Ty jsi měla ještě nějakou.
1: Hele, já si pamatuju, že když jsme jeli do Chorvatska, tak mi brácha půjčoval takovou nějakou krabičku na ten jako jejich mýtný systém, že jsi vlastně potom nemusel řešit prostě nějaký drobný a platit to tam, ale že prostě fakt ta krabička ti to prostě pípne a projedeš mnohem rychleji, pohodlněji, to je úplně super. ENC se to jmenuje.
0: A když si to koupíš a nezastavuješ na těch mýtných bránách, zastavujou tě pak celníci třeba.
1: Ne, to tě, no, proč se ptáš?
0: Já jenom mít tak, pro kamaráda.
3: Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
0: Vidím, že ale nejlepší dopravní servis na východě Moravy, aktuálně nevidím žádné komplikace. Na 601 13 13.05 nám chodí jenom zprávy, že se jezdí prý už bez problému. Klepu, aby vám to hlavně vydrželo a přeju šťastnou cestu, ať míříte kamkoliv.
3: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
1: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
0: Dan Landa.
5: Mirá.
0: Rybičky.
5: Migové.
0: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
5: Harley.
0: Tomáš Klus.
5: Xindle X.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival,
0: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno, a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: I dneska odpolední show na Hit Radio Zlín nás čeká samozřejmě NZ-ko, neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat. A pozor, dneska eskalujeme problémy.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Je to tak, ne?
2: To tě jako fakt napadne první, když se řekne eskalátor.
0: No eskaluješ, ne? Něco.
2: Jezdící schody a ty máš prostě problémy. Dobře, prosím tě, ale jo, problém to možná bude pro tebe, protože teď mám pro tebe zákeřnou otázku. Víš, jak vznikl eskalátor?
0: Když byl někdo hrozně lenivý a nechtěl chodit po schodech.
2: No, právě že vůbec ne. Ono to vzniklo, představ si, jako zábavní atrakce. Aby lidi prostě zajezdili a užili si strašnou srandu, jako.
0: Že kam pojedeme o víkendu, děcka? Na eskalátor!
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies na Hit Radio Zín, odpolední show s vámi, Pavel Cacek, Šárka Holubcová. A jak jsme všichni tak nějak v záplavě výdejních boxů, asi jste si všichni všimli, že všude jako rostou. Všude. A to je dneska jako v každé dědině, vždycky u toho Koupu, nebo já nevím kde, u Jednoty. A to vždycky všude, už to vidíme, že tam buď Pepe, Lalza, já nevím, parcelu boxů.
2: A ty to chceš jako teďka hanit, nebo to chválit? Jenom ať vím, na co se připravit, abych ti dělala opozici, jako. Ani... Protože já, no právě, já vlastně taky nevím. Hele, na jednu stranu jasně, jsou hnusný, to se shodneme, jo. Ale prostě ta praktická stránka věci je boží, jako promiň, ale já mám jeden asi doslova 20 metrů za domem, jako. Mm-hmm. A nevadí mi, že je ošklivý, protože je to prostě super.
1: Jo, já mám 20 domů za domem asi 4, takže
2: jo, asi tak,
1: mám
2: jo.
1: Podobně, ale

Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp.

0: nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
1: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: www.pomyšl.cz.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
5: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Zlín, odpolední show tady s vámi, no a mě hrozně baví, jak se nám tady prostě pořád dělají cyklostezky. Máme jich asi nejvíc v republice, na metr čtvereční.
1: Počkej, tě upozorním, jo. Nesmíš tomu říkat cyklostezky, nebo dostaneš nadané od zasloužilých cyklistů, jako. To jsou smíšené stezky pro chodce a cyklisty, drtivé většině, třeba ve Zlíně.
0: Pojedeme dneska rodinku na smíšenou stezku, jo, jste za blbost.
1: Je to tak, no ale je to pravda, no, tak prostě se ti tam můžou pod nohy motat jako chodci, o to jde.
0: Můžou, ale tak, a co je cyklostezka teda?
1: No to kde může jenom kolo.
0: Já prostě...
1: Dobře, promiň, jako bych nic neřekla, pokračuj, všude se nám staví cyklostezky.
0: Dneska je standardní... protestovat a stávkovat, takže já teďka stávkuju a nevím, co nebudu dělat, to ještě vymyslím.
1: Protože nic neděláš i normálně.
0: Právě, nebudu toho dělat víc, dokud tomu všichni cyklisty nezačnou říkat cyklostezky.
1: I když to bude smíšená stezka pro chodce a cyklisty.
0: Nechci to tady slyšet, to vysílání ještě. Ještě jednou a vypínám ti mikrofon.
1: Smíšená stezka pro chodce a cyklisty.
0: Tak já jsem chtěl dodat, prosím vás pěkně, že se dodělala další cyklostezka spojující Kroměříž centrum a Postoupky. Ještě chvilku a budeme mít snad hotové trasy i na Slovensku. Možná myslím si jedna ještě je, teď můžeš mluvit.
1: Dobře, a co chceš?
0: Tak to bylo všechno, čili to, tady jste si užili Šárku Hloubcovou, dokud se neponaučíš, mikrofon ti nezapnu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ještě takhle před zprávama potěším, na cestách jezdíme bez nehod a bez komplikací. Přeju vám všem hlavně šťastnou cestu domů takhle po horkém dni z práce, ať je to v pohodě. Kdyby se něco změnilo, tak 601 13 13 05.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autokom Zlín.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová cíšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushimakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je domo, to se počítá.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Právě probíhá poslední týden stávajícího školního roku. Naprostá většina školáků a studentů si pro závěrečné vysvědčení půjde teď v pátek 26. června. Letní prázdniny tak začnou s předstihem v pondělí 29. a skončí taky v pondělí 31. srpna. Nový zimák v Uherském Hradišti se nám otevře už v září. Stavba na místě bývalého zimního stadionu úspěšně pokračuje. Zastupitelé teď taky schválili vznik nové městské společnosti. Ta zajistí provoz a správu stadionu. Chtějí mít totiž ve vedení zimáku profíky, aby mohl fungovat i komerčně. Organizovat bude třeba i letní kempy a soustředění. Léto láká k pohybu, vyrážíme na kola, brusle, do hor i k vodě, s tím ale taky přibývá úrazů. Jak jim předejít, nám poradí fyzioterapeutka Iva Bílková.
10: Na delší výšlapy doporučuji trekkingové nebo nordic walkingové hole. Pomáhají zlepšit stabilitu a v kritických momentech mohou zabránit pádu a úrazu. Velká část sportovních úrazů v létě vzniká také kvůli přehrátí. Klíčová je hydratace.
9: Častým viníkem letních zranění je taky alkohol. Nadcházející utkání mistrovství světa proti Mexiku bude pro řadu českých fotbalistů jedním z největších a nejdůležitějších zápasů kariéry. Vnímá to tak třeba i nejstarší hráč týmu, záložník Vladimír Darida. Bývalý kapitán věří, že se národní mužstvo dokáže proti spolupořadateli turnaje vypořádat s vysokou nadmořskou výškou i bouřlivou atmosférou a vítězstvím vybojuje postup ze skupiny. Fandit můžeme ve čtvrtek od 3 ráno našeho času. Dnes hrají třeba jedni z největších aspirantů na zlato Portugalci. Od 19 hodin se pokusí proti dalšímu outsiderovi Uzbekistánu napravit dojem z úvodu turnaje, kdy jenom remizovali s Kongem. Ani dneska v noci se nám na východě Moravy moc neochladí. Teplota se bude držet kolem 15 stupňů. Zítřek bude velmi podobný, jako byl dnešek. Bude hlavně slunečno a odpolední maxima do 30 stupňů.
11: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
7: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show s vámi na Hit Radio Zlín. Máme před sebou dalších krásných 60 minut a tady hned v této hodině budeme dvakrát vyhlašovat dva vítěze.
9: VIP vstupenky do Gibbon Parku tam máme.
0: Dáre taky budeme nadělovat plnou nádrž úplně gratis. Nikomu, komu se to podle mě bude nejvíc hodit. Těm, kteří jedou kam?
9: Do Gibbon Parku.
0: Tak

0: Elton za námi na Hit Radio Zní odpolední show. No a teďka nastává ten čas, ta chvíle rozseknout to. Která ta zpráva nebo hlasovka od vás byla dneska nejpěknější? Soutěži o lístky do Gibbon Parku v Rožnově pod Radhoštěm. Na 601-13-13-05 jste měli za úkol napsat a ještě stále máte. Do konce tohoto týdne o ty lístky soutěžíme neustále. Každý jeden den rozdáme tři. Tak napsat, za co jste nejvíc hrdí na své děti. Jo, co letos udělali, zařídili, vymysleli, nebo co já vím, co vás prostě potěšilo, jste na ně hrdí. Tak máme tady dnes třídního vítěze, já myslím, že zaslouženě, hned pochopíte proč, a to Lukáš.
1: Který jsem pyšný na svého 13-letého syna, který tento školní rok zvládl dobře, navíc měsíc zpátky měl na dvakrát zlomené zápěstí z fotbalu, úspěšně se z toho vyléčil a jede dál a na to jsem strašně na něho hrdý, že se nevzdává a bojuje.
0: To hrozně cením.
2: Je to strašně dojímá vždycky ty zprávy, já to nesmím poslouchat.
0: Je tak vida. Od teďka budeme vyhlašovat tu soutěž pouze.
2: Už bez země, vždycky, bez protože šárky. Na moje materské city je to moc prostě.
0: Přesně, přesně. Musíš se obrnit, neviděl z hru o trůny třeba moje, co to
2: no jasně, tam
0: třeba.
2: Jsou hezké vztahy k dětem, ano.
0: Tak právě, no. Se musíš obrnit, víš co. A já teda připomínám, že zítra opět další den, další možnost na 601 13 13 05 napsat, za co jste na své děti hrdí. My za to pak nadělíme tři VIP stupenky do Gibbon Parku.

0: jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, potěším, nevidím žádné komplikace, jezdíme bez nehod, bez komplikací. Aspoň, že takhle na večer už je klid. 601 13 1305, pokud se to změní.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Trnko brání, Trnko brání.
5: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
6: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
5: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Letní slevy právě odstartovaly!
8: Zažij léto naplno!
7: Když zábava,
8: tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
9: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
10: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
12: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
13: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

0: dneska odpoledne. Tady máme ještě jednu důležitou věc, odpolední show na Hitrádiu Zlín.
1: My já už totiž, se chystám, já už se zvedám, pojď Pavle,
0: my totiž máme udat plnou nádrž jednomu z vás za vaše dopravní info.
1: A já jsem tady Pavlovi slíbila, že jestli řekne to slovo, které tuším, že chce říct, tak přeběhnu ten stůl a normálně ho kopnu. Dovoleně tě nakopnu, sprutka s rozběhem.
0: Kdybys to neřekla, tak to slovo na něho ani nemyslím. A proto řekne, dnešnímu vítězu Petrovi gratulace. A ne gratulky!
1: Ne,
0: pane Bože, přiblížíš se ke mně. Ona nemá ráda slovo gratulky.
1: Gratulky je hrozný, to je prostě mor.
0: Nicméně, Petr, který dneska napsal, že cesta z Vězovic do Zlína už je dneska ráno, tak je odpoledne byla mnohem lepší jak poslední týdny a že se projíždí bez zdržení. Plus plnou nádrž by ocenil, protože o víkendu míří do Chorvatska s rodinkou. Tak právě proto jsme vybrali Péťu. Uděláme aspoň takhle radost.
1: Péťo, užij si dovču a gratulky.
0: Ale kdo pak to nám to tady mluví?

0: macchiato.
1: Za námi taky Tommy Cash, tady odpolední show na Hit Radio Zlín, s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. No a kdyby náhodou jste si říkali, Hergot, vy tam na tom Hit Radio Zlín máte asi jenom 12 soutěží, máte jich málo, tak dáváme.
2: A přidáme 13, to už tě pojď. Přesně. Máme tady jednu, ano, máme na Instagramu a na Facebooku soutěž o lístky na slovácké léto, na jediný vlastně placený koncert celého slováckého léta, což jsou Rybičky 48. Já bych taky šla, úplně hned. No a stačí velmi jednoduchá věc, stačí napsat, jaký od nich máte rádi song a k tomu ideálně označit člověka, kterého chcete vzít sebou, ale bacha na to, jak se to tam s tím spojí, protože občas se tam objevují takové krásné zprávy. Třeba Mira tam psal, slibuju, že nebudu pít se svou manželkou.
1: Nice. Výborně, jo, jo. To má promyšlené.
2: Prosím tě, ale speciální pro tebe, jo. Na Facebooku nám psal taky jeden, který napsal, že Rybičky 48 naprosto neuznává, protože je fanoušek SPD a že teda nechce lístky. Tak děkujeme za info, nedáme.
1: Tak prosím, kdyby náhodou ještě nikdo nechtěl, stačí říct, přesně, nedáme.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mira,
6: Rybičky,
5: Migové,
6: jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů,
5: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s
13: tiskrulevně.cz.
14: Náplně hned.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
16: Vinetu!
17: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
18: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
19: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Zlín s vámi, odpolední show, ale naposledy pro dnešní den. My se budeme těšit asi zítra na 15. hodinu v plné parádě.
1: Musel nadechnout, že jo? Byl to pravda náročný den, jako přátelé, asi i pro vás, jako ono to vedro nám dává zabrat asi všem teda. Já už toho mám plný zuby, já chci do sprchy, už mě pust, prosím.
0: Já už vůbec nevím, na co jsem, já jsem chtěl o něčem mluvit.
1: Asi o tom, že tu zítra budeme zás.
0: Máme
1: a že bude zase vedro.
0: Bude. Ale hele, společně to do konce týdne nějak doklepeme a pak už si budeme užívat festival z
1: Lindžie. Objímat se u toho nebudeme, to se nesmí v tomhle horku, ale jinak se těšíme moc.
0: Jako můžete, ale už se neodlepíte. Ať jenom víte, co přijde.

0: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
5: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča, 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča, česnek z Martinic.

0: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Jsou máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky
2: CZ.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dávejte pozor ve Frištáku na ulici Zlínská. Stala se tam nehoda dvou osobních aut a můžou tam být nějaké překážky na vozovce, tak ať do toho nevletíte. A pokud narazíte na cokoliv dalšího, pište nebo posílejte hlasovky na 601 13 13 05.
1: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s...
4: Náplně hned.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
0: Na zlínských teploměrech v tuto chvíli měříme 26 stupňů, v noci nás ale čeká příjemných 13 až 15 bez deště.
7: Hit Radio Zlín.
0: 19. hodina je tady, od mikrofonu Hit Radio Zlín vás dneska mimořádně zdraví Martin. Za chvilku poletíme do Vizovic.
7: Hit Radio Zlín.

Valící se balvaní neboli Rolling Stones na Hitradio Zlín a všichni víme, že Vizovice je město slivovice a já bych se nebál říct, že nově taky město trpělivosti, protože tady čekali celých 19 let na znovu otevření koupaliště. Prý nějak pořád nebyly peníze. Vlastně, když nad tím tak přemýšlím, je to asi podobný příběh jako se zlínským kinem. Nicméně v tomto případě už se nám čekání vyplatilo, minulý pátek se koupaliště ve Vizovicích konečně znovu otevřelo a zájem byl obrovský, což není moc se čemu divit, protože co je lepšího v tom pařáku, než si zajít na koupák, hezky se opéct a naopak zároveň se pak schladit ve vodě. A kdo to nestihl teď o víkendu, tak samozřejmě příležitost bude po celé léto od 10 do 19. Tak to omrkněte a dejte vědět, co na to říkáte.

0: 19 hodin, 20 minut, vyladíte Hit Radio Zlín a potěším všechny cyklisty. Začala se totiž stavět nová stezka pro chodce a cyklisty z Kvítkovic na Malenovice. A když si to představím, tak mě napadá, že tam na příjezdu do Kvítkovic je vlastně radar, známý tím, že je velmi citlivý. A jak si říkám, bude to fungovat i na cyklisty. Já si teda přiznám, že nemám úplně v plánu to testovat, ale pokud tam pojedete a náhodou by vám pak přišla pokuta, tak budu moc konečně říct, já to říkal.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
9: Sportňáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Taky úterní podvečer trávíte z Hitrádia, s Hitrádiem Zlín a jestli dovolíte, já bych se rád teď tak jako lehce pochlubil, protože letos po třeba víc jak 10 letech se poštěstilo a vyrazíme s přítelkyní letadlem na dovolenou do Tuniska, takže já se mega těším a chtěl jsem to tady sdílet s vámi a pokud jste na tom třeba podobně a dlouho jste neletěli letadlem, tak se připravte, ale nejenom teda na ten samotný fakt, že poletíte, ale na to, že co ale na to, za co všechno si připlatíte. Protože já jsem třeba netušil, že je dneska naprosto normální a běžné, že se připlácí třeba za to, že si můžeme sednout vedle sebe. Nebo když máme moc velké příruční zavazadlo. A nejsou to kolikrát úplně malé částky, vzhledem třeba k ceně letenky. A právě tohle by se ale mělo změnit. V Evropské unii se bude jednat o tom, že by příruční zavazadla musela být vždycky v ceně letenky a děti by měly automaticky dostávat sedadlo vedle rodiče. Super změny, ještě je teda otázkou, jestli to projde. A pokud jo, tak ale bohužel letos se ještě nedočkáme, mělo by to začít platit až v příštím roce. Tak uvidíme, jak to bude. Zatím si můžeme držet palce a schánět metr na přeměření tašek, aby náhodou nebyly větší než o 2 mm a my za to nezaplatili tisíce navíc.

0: to vyhrál Don McLean ideálně do pohody k opékání buřtu nebo třeba krkovičky, klobásky, no čehokoliv, co máte rádi. Ladíte Hit Radio Zlín a náš playlist nezastavuje. Naopak, do toho hezky šlápneme, bude energický Bartes, který to tu rozproudí, ať nám neusnete třeba na noční, a docela taky Vanessa Carlton, to bude úplný návrat do puberty.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je domo, to se počítá.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
2: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Zpomalte na silnici mezi Bojkovicami a Komňou. Je tam prý stádo krav, tak až do toho nevletíte. A řeší se stále taky nehoda dvou osobních aut na příjezdu na Frišták na ulici Zlínská. Víc toho v tuto chvíli naštěstí nemám. Kdybyste ale narazili ať už na nehodu nebo jakékoliv jiné dopravní omezení, dejte vědět na WhatsApp 601 13 13 05. Na teploměru 24 už to začíná být pomalu snesitelnější, ale nevím jak vy, klidně bych snesl i míň. A v noci se nám to splní, bude příjemných 13 až 15.
1: Hit Radio Zlín.
0: 19.59, Hit Radio Zlín s vámi a za námi další tropický den. Zvládáte to? Za chvíli poradím.
2: Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.

Shania Twain nás roztančila na Hit Radio Zlín a o víkendu jsme letos poprvé pořádně vyzkoušeli letní teploty a v sobotu dokonce padaly rekordy. Třeba v Holešově naměřili rekordních 33,5 stupně a ono obecně v celém Zlínském kraji jsme měli zhruba kolem těch 33. A protože podobný výhled máme i v dalších dnech, tak je důležité si říct, jak se na to připravit. Tak kromě těch základů, které asi víme, jako třeba pít hodně vody, tak mě vlastně třeba nenapadlo, že tohle je paradoxně nejhorší období ke sportu a měli bychom omezit fyzickou zátěž, buď to na ranní nebo večerní hodiny. Třeba teď bych řekl, už začíná být docela příjemně a mě by zajímalo, jak to období veder zvládáte vy. 601 13 1305, to je číslo sem ke mně do studia. Dejte vědět, jestli máte radši teplo nebo spíš zimu a taky proč. Případně, co rádi děláte, abyste to dobře zvládli. Já k tomu třeba mám, myslím si, docela dobrý argument. Proč je za mě léto lepší jak zima?

0: Úterní večer a Atomic Kitten na Hitradio Zlín a my jsme se tu před chvilkou bavili, jestli máte radši léto nebo zimu a na 601-13-13-05 nám zavolal Davča, že léto je super, ale je to nepříjemné, že se člověk pořád potí a zase na druhou stranu zima je taky super, ale jsme pořád nemocní. Takže zdravíme ještě jednou Davču, možná nám to ale rozsekne Marek, který napsal na WhatsApp, že pracuje venku na stavbě a teďka ještě něco dodělává, takže teď už se mu sice pracuje docela dobře, ale jinak by si přál zimu ideálně celý rok a já s tím vlastně soucítím. Ne všichni máme tu možnost zavřít se hezky ve vychlazené kanceláři a proto máš Marku a všichni, co pracujete ve vysokých teplotách venku, velký obdiv. Poctivě přiznávám, že to bych nezvládl.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: honda.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

A to je Hit Radio Zlín a možná už jste na to taky narazili. Od včerejška začaly přípravné práce na křižovatce ulice Hradská a Osvoboditelů tady ve Zlíně. Čili je to ta křižovatka pod Městskými lázněmi. Tam se totiž chystá velký projekt proměny v podstatě celého okolí lázní. Většina z nás asi ví, že třeba ty chodníky tam nejsou v úplně ideálním stavu. Sám jsem tam nejednou zakopl. Každopádně pro nás to znamená samozřejmě určité dopravní omezení, protože od tohoto pátku se tam uzavře úsek Hradské ulice ve směru od lázní a dočasně se zruší autobusová zastávka. Naštěstí by mělo být hotovo už koncem prázdnin a hlavně křižovatkou to nekončí. V plánu do budoucna je taky třeba vybudování velkého parkovacího domu, což mimochodem na jednu stranu je teda super, že budeme mít konečně kde zaparkovat, to je tam takový věčný problém. Na druhou stranu si za to ale taky připlatíme. Tak či tak, na tuhle fázi si ještě budeme muset počkat, a to minimálně další 2 roky. Na co ale rozhodně čekat nemusíme, jsou další hity.

0: hlavně pohoda takhle k úternímu večeru. Šegy na Hitradio Zlín a já se pro dnešek už loučím. Doufám, že jste si to užili stejně jako já. Pokud jo, tak se společně slyšíme zase ve čtvrtek mezi 19. a 21. Takže nachystejte grilovačku a společně si tu užijeme další nálož parádních hitů.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Dolní Bečva, Rožnov pod Radoštěma na Vsetínsku.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu.

0: Prahách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
2: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tiskulevně.cz. Náplně hned.
0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Hit Radio Zlín.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
0: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.

0: kvalitní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.